0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Hezký den, přátelé, vítejte u nové epizody podcastu Hana jede. Dnes mám naproti sobě Jana Laura, který je historikem, kovářem a také kastelánem hradu Galuštín. Honzo, ahoj, vítej u nás.
1: Ahoj, díky za pozvání a jsem rád, že tady můžu sedět.
0: Já se na začátek musím určitě zeptat na tu práci toho kastelána. My se určitě dneska nejenom o této funkci, práci, zodpovědnosti a také hradě Galuštín budeme bavit, ale přece jenom je to obor, který se na škole nevyučuje. Tak jak se člověk stane kastelánem?
1: Je to asi různé, v mém případě to bylo klasickou formou nějakého výběrového řízení, ale spíš to bylo dáno tím, že mě oslovilo to konkrétní místo, že vlastně o té profesi jsem nikdy ani neuvažoval, natož, že bych o tom nějakým způsobem snil, nebo že bych se na to systematicky připravoval, to vůbec. Ale ve chvíli, kdy se objevil ten inzerát, že hledají někoho, kdo by pečoval o Helštín, tak to ve mně nějak brnklo, prostě to zarezonovalo a věděl jsem, že tam se všechno propojuje, že tam se propojuje ta moje kovářská minulost, že tam je památková péče, dějiny umění, všechno pod jednou střechou a říkal jsem si, jako není nic na tomto zkusit a ono to vyšlo, tak už tam nějakou sezónu kroutím.
0: No, kolikátý je to rok?
1: Letos to bude, si počítám dobře, tak 16. rok.
0: 16. rok. A jestli jsem byl v kolika letech vlastně se stal s kastelánem?
1: A jak říká kamarád, že jsem nastupoval ještě se zádama teplejma od aktovky, takže nastupoval jsem ve 24.
0: Tak já teda samozřejmě netuším, kolik tenkrát lidí bylo v tom výběrovém řízení, ale tak přece jenom asi to bylo trošku takový risk, ne? 24-letému klukovi, mladému muži svěřit vlastně hrad Galuštín.
1: Jo, už v té době jsem měl připravenou i pro výběrovou komisi takovou hlášku ohledně toho, že věk je jenom číslo a že Karel IV. Svěřil Petru Parléřovi rekonstrukci svatovícké katedrály v úplně stejném věku, takže vlastně za starým neriskujou.
0: Tak dobře to dopadlo, vlastně vybrali tě i to, že 16 let si v této funkci, tak samozřejmě svědčí o tom, že ta práce je tam odváděná dobře. Zajímalo mě, jak vůbec vypadá běžný pracovní den. Musíme to vzít vlastně od toho rána, kdy my jsme se ještě před rozhovorem bavili, že ty vlastně na hradě i bydlíš.
1: Ta pozice je specifická hlavně v tom, že člověk nikdy neví, co ten den bude. Těch aktivit je tolik, že tam schází nějaký stereotyp a je tam pestrost v takové míře, že vlastně to mě na tom asi nejvíc baví, jo? Že střídám řadu aktivit a nemám úplně pevný režim. Je teda fajn, že je tam velice příjemný prostředí, takže většina těch aktivit probíhá na krásném místě. No ale samozřejmě s tím spojená taky řada činností, kdy je potřeba vyrazit a část té práce probíhá i mimo hradby, jako třeba dneska, to vnímám jako fajn příležitost popovídat o Helštíně někde mimo, ale zároveň to beru, že vykonávám část své činnosti.
0: To určitě ano. A kdybychom to vzali z toho opačného pólu, to znamená, co je vlastně nejnáročnější na té správě, co ti dává nejvíce zabrat?
1: No, tak samozřejmě ten kontakt s lidmi, protože má to řadu úskalí a specifik, pochopitelně řada lidí má řadu zájmů a potřeb a když to člověk chce brát vždycky zodpovědně a zvažovat každý ten individuální případ zvlášť, tak je to často dost složitý, protože spousta skupin, tam chce třeba trávit noci, spousta lidí se nám nabízí s kulturním programem, řada lidí by tam ráda realizovala třeba nějaké akce, ale ne vždycky je to úplně v souladu s tou naší hlavní činností nebo s takovou ideou toho, jakým směrem bychom chtěli ten areál vést. A já jsem taková povaha, že si věci docela beru a nejsem hned se vším hotovej, takže není pro mě úplně snadný třeba lidem říkat ne a vždycky se snažím teda důsledně argumentovat a vysvětlovat, proč zrovna třeba tohle nejde, proč zrovna třeba na tohle už nemáme čas nebo rozpočet a stojí to dost energie teda.
0: když mluvíš o těch akcích, je nějaká třeba nejbizarnější, kterou tam někdy někdo chtěl uspořádat a tam, že si zaš klepal na čelo, co to je za nápad?
1: No, nevybavím si konkrétně, ale z těch, co proběhly, tak tam bylo pár takových, kdy člověk se spíš pousmál, než že by se úplně jako podivoval. Ale jsou vlastně skupiny asi, který si myslí, že třeba ten objekt je navázaný na nějaký tajemno, nebo že by tam chtěli realizovat setkání třeba nějakých uctívačů démonů a hledačů pokladů a tak, a to si říkám, že už je tak mimo, že to je úplně mimo náš zájem.
0: A mimochodem, to bydlení, tam samozřejmě sebou obnáší určitá specifika, ale mě by zajímal vůbec ten komfort, jestli tam máš ten taky byt, jestli se tomu tak dá říkat přizpůsobený do normálně dnešní doby, nebo má tam nějaká jistá omezení a některé věci, se kterými je potřeba se zžít.
1: Bydlení je specifikum hlavně tou svou sezóností. Během teplých měsíců mám permanentně někoho na dvoře, takže je to vlastně sdílený prostor a dostat se domů vždycky obráší řadu činností, jak se třeba komu vyhnout autem s nákupem, jak se omlouvat, že předbíhám frontu čekající v pokladně a tak. Zatímco ty chladné měsíce jsou jako život poustevníka na opuštěném ostrově, tak to je ta sezónnost. No potom je tam dostupnost, jednak ležíme na vrcholu kopce, takže někdy bývá těžký se tam dostat autem. Další je ta fyzická dostupnost toho bytu, on je totiž v takové předsunuté hranolové věži. Ta věž vznikala v roce 1480 za Viléma z Pernštejna, ale to obytné patro tam bylo přistaveno až na konci 20. století, ale tyčíme nad krajinou, kdybych to přepočetl a nepočetl nějaký mezipatra, tak je to byt odpovídající 4., 5. patru bez výtahu. Půlka těch schodů nahoru je točitá a snažíme se co nejvíc topit dřevem, takže to je třeba takový specifikum, že vynášet v krosně dříví asi úplně nedělá každý jako v rámci svého denního chleba. Ale jinak ten byt je poplatný té době, kdy vznikal, to znamená ta 80. léta 20. století a no, komfort, jak to zlehčit, no, komfortní mám asi výhled, tak.
0: Výhled, rozumím. No, já jsem si představil tu situaci, kdy tam stojí opravdu v létě ta řada těch turistů a návštěvníků a ty vlastně předbíháš a má dotazy proč, tak říkáš, že tady bydlím, já jdu domů.
1: Jo, a i po těch letech to ještě pořád beru, jako že to je něco výjimečného. A když člověk má takovou tu chvilku pro sebe, kdy se v sobě maličko nimrá a vede takový ten vnitřní dialog, tak vlastně pořád to neberu jako nějakou rutinu, pořád mi přijde, že to je mimořádný být v takovém prostředí. Myslím si, že řada lidí by se shodla, že prostředí, kde žijí, je nějakým způsobem i formuje, a klidně to podepíšu.
0: Napadá mě, dneska jsou třeba trendy i různá neobvyklá ubytování, ať už v rámci nějakých Airbnb a glampingu a tak dále, tak nebyla třeba jedna z úvah nebo myšlenek tohle charakteru, že třeba i by tam mohlo vzniknout nějaký třeba druhý takový podobný byt, třeba na krátkodobé ubytování právě formou nějakého zážitku, aby to, co ty máš vlastně jako denní chleb, si mohl vyzkoušet třeba i někdo z návštěvníků.
1: My tam ubytování poskytujeme, ale máme to nastaveno tak, že převis té poptávky je neskutečný, tím pádem máme nějaká interní pravidla a snažíme se ty kapacity dávat k dispozici jenom lidem, kteří pro nás něco vykonávají, ať už to jsou účinkující, ať už to jsou interpreti na těch kulturně společenských akcích, ať to jsou naši spolupořadatelé a tak. Pro širokou veřejnost tady tu možnost nenabízíme. Nebavím-li se teda o tom, že necháváme na Helštině víkend co víkend nocovat dobrovolníky. Ale zase je to za to, že nám to potom pomáhají s péčí o ten areál, ale ti teda nemají žádný glamping, ti prostě nocují buď pod čirákem, anebo pod takovou prostou šindelovou střechou v jedné z těch hradních věží. Prostor, který by byl na zváženou třeba i k nějakému komerčnějšímu užití. Vlastně když vypukla válka na Ukrajině, tak ten jsme uvolnili Olomouckému kraji a od té doby tam s náma bydlí jedna byla Ukrajinka a vlastně ten prostor obývá jako takový svůj azyl a vidím v tom větší smysl teda, než to nabízet široké veřejnosti.
0: Mm, jasně. A mimochodem, kdybys mohl potkat třeba nějakého pána, který vlastně obýval ten hrad a vrátit se jako do historie, tak kdo by to byl? Byl by to někdo konkrétní, s kým by se chtěl potkat?
1: No, těch významných šlechticů se u nás vystřídala celá řada. Minimálně na nějakou krátkou chvíli by asi bylo zajímavý se potkat s Vilémem z Pernštejna, protože to musel být neskutečný člověk. Určitě by stalo za to, nevím, jestli možná radši v rámci nějakého večírku potkat třeba Petra Voka z Rožmberka. Málo se ví, že tady ten šlechtic původem z jižních Čech vyženil Helštín. No a ten teda je vyhlasný tím, že na uvítanou byl žejlíky piva nebo vína na ex a s tím by byla určitě velká legrace. Otázka, jestli bych mu dokázal držet s ním krok. No ale máme tam takovou jednu postavu, která je opředená řadou tajemství, nebo není o ní úplně mnoho pramenných informací, a to je Sir Atkins, chlapík, který ze zříceniny Helvštína začal dělat, řekněme, turistický cíl. Jo, on inspirovaný romantismem, nebo znalý tady toho fenoménu od něj z domoviny, z Anglie, se dostal k Dietrichsteinům jako správce, a to v době, kdy se budovala severní dráha císaře Ferdinanda, takže tady ten chlapík cítil ten potenciál toho domu a jako první tam začal budovat chodníčky, pěšinky, dokonce tam zřídil kuželnu, nějaký taneční pavilon. Prostě to byl člověk, který měl, dneska bychom tomu řekli, něco jako business plan, ale měl tu vizi a hlavně cítil, že je škoda, aby tak nádherné místo sloužilo jenom pro těžbu dříví anebo pro lámání kamene.
0: No, to je velice, velice zajímavé. Mně napadá, jestli je vlastně v rámci té historie něco, o čem se třeba málo ví, a o čem jako není to součástí takového toho běžného povědomí právě o hradu Helvštín. Ty jsi možná zmiňoval některé z těch věcí, ale je to třeba jestli taková jako perlička, kterou bys vlastně ideálně každému návštěvníkovi chtěl říct, protože se to málo ví.
1: Jsme s kolegy před pár lety vydali ten monografii o Helvštíně. Má to několik set stran textu a myslím si, že každý to období je i tak vlastně dotčený jenom velice zlehka, že každá ta etapa v případě, že by to někoho zajímalo, by se dala studovat strašně hluboko. A vidíme i ze současnosti, že vykládat objektivně nějakou skutečnost je strašně komplikovaný a každý má jiný úhel pohledu, každý se na věci dívá z jiné perspektivy, má jiný vnímání a tak, takže obecně si myslím, že historie je velice komplikovaný obor a hledat nějakou objektivní pravdu nejde jinak než skrze ta fakta v písemných pramenech nebo v archeologických pramenech, jo. Takže za mě je ten dům jednou velkou hádankou a byť teda známe nějaká data, známe nějaká jména, známe třeba osudy těch lidí, tak si nemyslím, že je možný je vykládat široké veřejnosti jako daný pravdy, že tam je vždycky strašně velký prostor pro nějaké hypotézy, úvahy a taky možnosti, že to vlastně všechno bylo úplně jinak.
0: To je pravda. A kdybychom si třeba společně prošli, dejme tomu ty nejzásadnější momenty v historii Helvštína, tak do jakého roku bychom se museli vrátit vůbec?
1: No, to je taky komplikovaný, protože ten kopec činí nad řekou Bečvou, je to takový poslední výběžek Maleníku, je to místo z části ukryté v lesích a z části exponované nad tou vodní hladinou. No a tím, že když si tam sedneš takhle kolem 5-6 odpoledne a sleduješ to zapadající slunce, tak prostě cítíš nějakou fascinaci, nějaký ohromení nebo hypnózu. A to teda cítili ti naši předci už strašně dlouho zpátky. A teď třeba kolegové, archeologové tam postupně objevují keltské šperky bronzové. Jo, takže dávno předtím, než tam vůbec nějaký Helštín stál, tak ten kopec sloužil ať už jako rituální místo, nebo jako místo setkávání, nebo jako místo, kde bylo možné vykonávat nějaké obřady, anebo se prostě jenom nechat fascinovat tím sluncem, stejně jako to můžeme dělat 2500 let po té, co tam takhle stály. A kdo ví, kolik ještě civilizací tam mohlo stát před nimi, aniž by po sobě třeba nějaký hmotný doklad zanechali. Takže pokud bychom se bavili jenom o tom hradě samotném, středověké stavbě, tak ta se začala budovat někdy na přelomu 13. a 14. století. A i tady ta doba je velice komplikovaná na nějaké vysvětlování, protože na tom zřejmě pustém kopci začal budovat slezský šlechtic, který se jmenoval Helfried z Linavy, a to byl chlapík, který si moc nebral servítky a vůbec mu nevadilo, že ten kopec nebyl jeho, že základní kámen založil jako černou stavbu a jeho zaměstnáním bylo to, že konal výpady k té Bečvě, kde přepadával karavany obchodníků a loupil. A tady z toho nabitého majetku postupně stavil takový malinký, nejspíš dřevohlinitý hrádek, který je zcela nesrovnatelný s tou dnešní podobou toho domu. No, ale třeba tady o tom člověku máme jenom několik holých vět v moravských zemských deskách nebo v nějakých zápisech z doby Karla IV. Takže asi si umíš představit, že vyvodit něco ze dvou vět je strašně komplikovaný a my se vlastně pořád jenom domníváme, jo? Třeba stavební historický průzkum nebo nějaký dendrochronologický průzkum, kdy se dají dohromady s těma archeologama, tak třeba umí říct, jak ten dům v té době byl velký, jestli tam bylo tolik místností nebo tolik místností, ale tím asi končíme. Maximálně, jakou používali keramiku a jakýma mincema platili. A to je zhruba tak všechno. No, ale s tím přibývajícím časem, s každým z těch dalších šlechticů, kterých se tam skutečně vystřídalo strašně moc, ať už to byly třeba pánové z Kravář, nebo to potom byly pánové Kostkové z Postupic, nebo ti zmiňovaní už Pernštejnové, tak je těch dokladů víc a víc a nějaký obrázek o tom jejich každodenním životě, o tom jejich hospodaření, o tom, jakým způsobem pečovali nejenom o hrad, ale i o to okolní panství, máme poměrně hodně. Otázka, jestli to je pro nás důležitý v současnosti. Je to zajímavý s tím asi umět seznámit tu část veřejnosti, která o to jeví zájem, ale z pravidla, když návštěvníci opouští areál, tak si odnáší dost informací i mimo tu minulost, spíš se zajímají o provozní věci, hodně zajímá ta naše současnost spojená s tradičním řemeslem. No a pak je tam pár takových termínů, který třeba zmiňují průvodci, a to je jedna z těch málo věcí, co návštěvníkovi ulpí.
0: Kolik průvodců vůbec máte na hradě teďka aktuálně? Samozřejmě během sezóny, že tam je to určitě.
1: Máme fajn stálí dva, respektive jednoho průvodce a jednu průvodkyni, ale jak se sezona rozběhne a začne takový to období školních výletů, tak samozřejmě bereme celou řadu brigádníků a pomocníků, takže v konečném důsledku červenec, srpen se tam v rámci toho personálu protočí, řekněme, 15-20 lidí, což pořád není tak vysoký číslo na to, že Helštínem projde kolem 100 000 návštěvníků.
0: Oni určitě i ti průvodci zmiňují nějaká konkrétní data, tak aby úplně hltili ty návštěvníky tou historií. Určitě bylo nějaké období, které bylo pro Helštín důležité, významné, možná až zlomové, tak kdybyste třeba mohl vybrat jedno, které by to bylo.
1: Tak já to otočím a asi to vezmu dnes hlediska té prosperity, ale z hlediska toho, jak se z nedobytné pevnosti takhle ze dne na den stala zřícenina. Helštín byl fenomenální nejenom jako hradní architektura, ale i jako pevnostní architektura. A tady ta pevnost, byť teda z velké části budovaná ve století 15., dokázala díky důmyslnosti penštejnských stavitelů odolat i útokům mnohem modernější techniky. Když třeba Helštín dobývali Dánové 1626 nebo potom ve 40. letech 17. století dvakrát po sobě švédská armáda, která byla vlastně nejdokonalejší asi složkou té doby bojovou, tak ani jedna z těch armád Helštín nedobyla. Takže řada lidí si klade otázku, jak to, že z výstavní pevnosti, z nádherného reprezentativního domu je z ničeho nic barabizna, která je ve fázi ruiny. No a do toho stavu se dostala nešťastným rozhodnutím, když totiž Helštín získal jako konfiskát kardinál z Dietrichsteina, tak zvažoval, co s tak velkým domem. Živit posádku je drahý. Udržovat areál je drahý. Vůbec pečovat o každodenní provoz toho domu neskutečné náklady. Tak si říkal, že tam zřídí zemskou sýpku. Jeho představa byla taková, že když získal subvence na ten dům samotný, tak z císařské kasy získá peníze i na provoz té sýpky, ale tam se bohužel nedohodli a potom díky rozhodnutí vojenské vídeňské rady nastoupila posádka z Olomouce, takže vlastními silami si nechali Helštín zdemolovat. Takže to, co se kontinuálně budovalo víc než 3 století, tak potom během 2 letních týdnů lehlo popelem, co bylo dutý, tam se narvaly soudky se střelným prachem. No a dílo zkázy pak už dokonali rabující okolní obyvatele, protože každému se hodilo trochu kamení, trochu železa, trochu opracovaných pískovců. Takže roku 1656 se z nedobytné pevnosti stala ruina.
0: Zajímavý tady ten příběh toho, no opravdu, a ty říkáš během 2 týdnů v podstatě, že se to jako událo, to byla teda zásadní rána.
1: To byla zásadní rána, kdy z něčeho života schopného se stalo něco, co na dlouhou dobu nemělo žádné využití, co chátralo, co ale zase nabývalo na té romantičnosti a najednou, když se tady objevil Atkins, tak to, v čem nikdo žádnou hodnotu neviděl, mělo najednou hodnotu nedozírnou.
0: Je třeba z nějakých historických pramenů dohledatelné, jestli tady podobný scénář se třeba udál i na některých jiných místech, na nějakých hradech nebo zámcích třeba?
1: Je to možné, já osobně ho neznám, ale osobně o takovém díle zkázy, protože Helštín je skutečně obrovský dům a i ty náklady na tu jeho likvidaci musely být nedozírný od toho střelného prachu a té ničivé síly muselo být fakt hodně na to, aby ho zničili aspoň tak, aby byl neobyvatelný. Protože tam nebylo cílem srovnat ho se zemí, cílem bylo prostě to, aby kdyby se přiblížil nepřítel, aby tam nemohl přečkat zimu, aby tam nemohlo hospodařit, aby mu to nemohlo sloužit k vojenským účelům.
0: Takže vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, ty důvody byly primárně ekonomické a skrze to, že vlastně živit takový objekt bylo poměrně hodně nákladné a tím, že proto potom neměli de facto využití ani formou té sýpky, a tak se rozhodli teda pro tady tohle drastické řešení.
1: Jo, bylo to pragmatický projekt.
0: Zajímavé. Já bych se chtěl zeptat samozřejmě potom na tu druhou fázi, a to znamená, ta byla teďka v té řeknu, nedaleké historii a minulosti, a to byla právě naopak rekonstrukce, protože o Helštíně se hodně mluvilo v souvislosti s jeho rekonstrukcí a ta si myslím, že se velmi zdařila, taky získala spoustu ocenění a myslím si, že také zájem veřejnosti. Tak ty už jsi byl u toho, pokud se nepletu, čeho odpovídá to tomu tvému působení na hradě. Tak jak jsi celý ten proces vlastně nějakým způsobem vnímal?
1: Jo, tak pokud se budeme bavit o paláci, tak to je taková kapitola, která se s Helštínem táhla od 50. let 20. století. Celý ten areál byl opravován, nechci říct ani rekonstruován, prostě byl hodně proměňován v duchu takového historizujícího způsobu, který tam nastolil pan doktor architekt Zdeněk Gardavský. A tady ten člověk i fyzicky na Helvštíně trávil víc než půl století svého života. A jeho vizí bylo z té ruiny udělat reprezentativní hrad, který se bude tvářit jako středověký. Jeho cíle, řekněme, vzory byly ve Francii, v Anglii, takový určitě Carcassonne, to by byla ta meta správná. No, Zdeněk Gardavský stejně jako postupně upravoval jednotlivé věže, jednotlivé stavby, sedlovými střechami, krytými pálenou taškou anebo šindelem, tak toužil potom, aby i ten palác v nějakém období získal sedlovou střechu, aby mu byly doplněný patra, aby se tam v nejlepším případě osadila i okna a dveře a aby ten objekt získal zpátky mobiliář. Jenže ty principy památkové péče čím dál víc vlastně s tímhle přístupem nesouhlasili. Čím dál víc to bylo vnímáno negativně jako nějaká hra na minulost, jako že osazujeme něco někam, co tam už dávno nepatří. Jakože i to rozhodnutí zlikvidovat ten areál bylo nějakou stopou a že i ten stav té ruiny má nějakou vypovídací hodnotu a tvářit se, že se tohle nikdy nestalo, vlastně nejde. Takže od té Gardavského vize, že bude všechno na Helvštíně vyšší a špičatější a středověčejší, se začalo postupně upouštět a už moje předchůdkyně, paní Marcela Klekerová, vlastně byla tady tou metodikou přinucena, že na jedné z těch staveb blízko paláce místo sedlové střechy udělala střechu za atikovou. V té době to ještě teda nebyla střecha prosklená, je krytá plechem, ale každopádně to byl takový zlom někdy kolem roku 2000, kdy poprvé neprošla špičatá střecha a kdy ty úvahy o paláci se začaly měnit. Ještě dávno před mým nástupem proběhla i nějaká soutěž architektonická, jak by ta záchrana toho paláce, to je asi důležitý slovo, záchrana. No, my jsme jako nikdy netoužili jenom po zastřešení, ale vždycky to bylo spojené hlavně s nějakou záchranou hmotné podstaty toho domu. No a výsledkem té soutěže, to bys koukal, no, to byly prazvláštní věci od úplně jednoduchých stříšek přes takový kovaný dekly až po vznášedla nebo plachty, který tam prostě architekti chtěli vetknout. No ale v roce 2010, když jsem nastupoval, tak náš pan ředitel přesvědčil Vědeckou radu Národního památkového ústavu, že stav paláce na Helvštíně je natolik tristní, že musíme stanovit jasný směr a jasnou cestu, jak ten dům zachránit. No a tady v Olomouci, v Petrášově paláci, se sešli členové té vědecké rady a neřekli teda jak, ale minimálně nám dali jasnější doporučení. Minimálně jsme získali takový rámec, taková pravidla, kterých se držet při hledání té cesty a ta zněla docela jasně. Důležité je neměnit siluetu, důležité je zachovat ráz té zříceniny. V případě, že budete chtít do toho objektu nějakou střechu vetknout, udělejte to, ale z technicistních materiálů. A to byly takové noty, podle kterých se začaly odehrávat různé pokusy zase další a další. Čas plynul, dům padal. Bylo to skutečně dost stresující období v tom smyslu, že ráno, když jsem se procházel, tak už se nezbíraly jednotlivý kamínky nebo cihly, ale už se odvážily kolečka plný stavebního materiálu, který se tam lidem řítil na hlavu. Takže jednoho pěkného dne jsme prostě došli k tomu, že ten palác musíme zavřít. A pořád běžely ty úvahy, jak u něj dál pečovat. Na scéně se objevil pan architekt Tomeček. Ten přišel s projektem, který už vypadal, že možná se podaří prosadit. To se psal rok 2012. Ale ani to nakonec nedopadlo. A až v roce 2015 se objevil na scéně pan architekt Miroslav Pospíšil a jeho nápad, jak ta pravidla skutečně naplnit, tak abychom byli v souladu s památkáři a abychom byli spokojeni i my jako uživatelé. No a navíc to byla tak mimořádná doba, že se sešla ta architektonická idea, zároveň byla politická vůle a ještě k tomu bylo období mimořádných dotačních projektů, které se na to dali napasovat. Takže najednou ten strašně komplikovaný problém do sebe zacvakl, najednou se objevila taková ta možnost strčit tu nohu do těch dveří a už to nenechat zabouchnout. Takže až po roce 2015 začaly rozbíhat takový další projektový úrovně jako studie proveditelnosti a propracovanější projekty, které by třeba už byly vhodnější k té realizaci. Do toho se začalo žádat o ty evropské prostředky a vlastně čas mi přišlo, že běžel tak strašně rychle, že už si to ani všechno pořádně nepamatuju.
0: No, když by se to dalo, tenhle ten vzorec, kdy to hezky zase do sebe zacvakne, aplikovat i u jiných památek a na jiných místech, myslím, že by to bylo velmi žádoucí, ale samozřejmě jsem rád, že to u vás všechno zaklopilo do sebe a podařilo se to. A mě by zajímalo, kdyby teďka měl trošku vizualizovat a trošku se zasnít a měl nějakou kouzelnou hůlku, kterou bys mohl splnit si jedno přání a něco, nějakou část třeba toho hradu vrátit do původního stavu nebo ještě nějakkoliv vylepšit, opravit, tak věděl bys?
1: Jo, to je moje práce, snít a následně hledat způsoby, jak ty sny zhmotňovat. Už nějaký pátek s ním o tom, že bych chtěl vytvořit lepší zázemí pro dobrovolníky. Kromě té architektury, kromě historie a kromě uměleckého kovářství vnímám dobrovolnictví jako fenomén, který je těžko se to popisuje. Tam obrovská energie, je to neskutečný počet lidí, kteří jsou ochotní Helpštýnu pomáhat ve svém volném čase a byť oni si nestěžují nebo nějak neremcají na to, že ty podmínky, ve kterých se tam pohybují, jsou hodně partizánský, tak já nějak vnitřně cítím, že pokud bychom pro ně měli vhodnější zázemí, tak by to sebou přineslo zase ještě další přidané hodnoty a mohli bychom jejich služeb třeba využívat ještě víc.
0: My jsme se už bavili o tom, jaké akce vlastně všechny na Helštíně probíhají, nebo respektive bavili jsme se o těch, které ty si tam nechtěl, ale zajímalo by mě, kdybychom si prolítli zhruba tak nějak tu jednu sezónu, tak jaké akce třeba převládají, jaké jsou nejnavštěvovanější, nejatraktivnější z pohledu právě a návštěvníků?
1: My toho chystáme docela dost. Máme takovou, si myslím, souhru nebo takový soulad s vedením Muzea Komenského v Přerově, pod který spadáme, že to stavíme na pestrosti. Náš kulturní kalendář není vyprofilovaný třeba jenom na šarmíře nebo jenom na řemeslníky, ale snažíme se toho nabídnout co nejvíc. A kdybych to vzal letem světem, tak každý z těch sezónních měsíců má nějaký takový tahák, kdy víme, že těch lidí přijde hodně. Začalo to hned po novém roce, to je akce spojená s turisty, je to novoroční výstup a letos prošlo za jediný den branama Helštína nějakých 4000 lidí. Teď na jaře samozřejmě Velikonoce. Velikonoce to je fajn příležitost, jak lidem nabídnout tradice, folklor, řemesla. V květnu je to festival vojenské historie, ten teda nepořádáme my jako hlavní pořadatel, ale pořádá ho skupina historického šermu Adoria a je to taková pestrá přehlídka vlastně vývoje ať už vojenství nebo módy nebo historických kuchyní, řekněme od Keltů až po legionáře světových válek. Červen, tam jsou dvě takové moc hezké akce. Jedna je spojená s kávou, se jmenuje Alter Coffee a je to o alternativních přípravách kávy. Potom jsou to helvšínské ateliéry, to je vlastně zase naše muzejní taková interní akce, kdy se snažíme návštěvníkům ukázat, že ta muzejničina nemusí být nuda, ale že to může být docela atraktivní činnost, takže odhalujeme tu oponku, aby široká veřejnost mohla kouknout pod ruce konzervátorům, archeologům a dalším kolegům z muzea. No a pak už se blíží ta hlavní část sezóny, prázdniny, takže v červenci je to pouť, to jsou skutečně tisíce lidí. No a takový pomyslný vrchol je každoročně mezinárodní setkání kovářů pod názvem Hephaistone. Letos to bude už 43. ročník a jsem vlastně hrdý na to, že na Helštíně můžeme realizovat ještě k tomu vlastníma silama něco, co za hradby přitáhne celý svět a doslova celý svět, nejenom teda z té odborné kovářské veřejnosti, ale i ta návštěvnost je neskutečná a většinou ta hranice 10 000 osob je tam každoročně atakované.
0: Mochodem napadá mě, nevím, jestli se to dá nějak vlastně zaevidovat, ale odkud třeba z nejzdálenějšího místa k vám jezdí návštěvníci, nebo si tam měl možnost někoho potkat?
1: U těch návštěvníků je to komplikovaný, protože pokud oni sami se nepřihlásí nebo neřeknou, odkud dorazili, tak nevíme. Ale třeba u těch kovářů máme evidence, registrace a loni to byli Australáni, Japonci, takže z druhé strany planety. Je to pro ně příležitost se potkat s těmi kamarády napříč tím světem, tím, jak teď internet všechny propojuje virtuálně, tak tady vlastně po té, co celý rok můžou komunikovat přes všechny ty kanály digitální, tak teď mají tu možnost se potkat na tom jednom místě a konfrontovat ty svoje dovednosti a řada z nich třeba i ty vystavené práce, které sebou přiváží.
0: Ty jsi byl taky účasten tady téhle z té akce, protože sám jsi kovářem, tak mě zajímalo vlastně v jaké pozici vystupuješ v rámci téhle z té akce.
1: V rámci téhle akce to mám celý na krku, takže já to pár měsíců předem začínám všechno chystat a jsou to takové 3 dny, které utečou jako voda a když si vezmu, že přijede z minus 600 účastníků, tak mě skutečně vychází na každýho tak akorát mu říct ahoj, jak se má, že to je všechno, ale není tam moc času, protože jednak koordinuju porotu, jednak tam máme řadu činností spojenou s tou výstavou, jednak tam probíhá živá tvorba a tím, že to mám celý pod palcem, tak tam prostě moc času na nějakou účast aktivní, jinou než organizační, prostě nemám. Ale čas od času si to vynahradím při jiných příležitostech a co se týká toho rozsahu, tak hodně podobné je setkání v Toskánsku, a toho jsme se už s kamarády několikrát účastnili i jako aktivní tvůrci. No a pak pro mě jsou nejmilejší spíš ty komorní akce, takový přátelský kování třeba na Štramberku nebo nějaký kování, který dřív probíhalo u přátel s přátelem v Hradě Buchlově. Tam to bylo pod názvem Buchlovské kování, tak tam, když není ta zodpovědnost, když tam po člověku nikdo nic nechce a skutečně se dá věnovat jenom tomu kladívku, tak to je úplně čas za odměnu.
0: Máš tady toho času více i takhle během celého roku, nebo jsou to spíše už, možná řekl, bohužel výjimky a takové jako nárazové akce, které musí být dopředu hodně naplánované?
1: No, my mě to je, kdy ono nejvíc volného času mám v měsících, které jsou chladné a takovárna je taková venkovní, tím pádem zas, že bych tam úplně toužil trávit leden a prosinec v minusových teplotách, tak to prostě není. Takže spíš se do dílny dostanu výjimečně v rámci třeba údržby, kdy pan údržbář potřebuje třeba nějaký drobnosti na opravy nebo při nějakých mimořádných příležitostech. Teď zanedlouho budeme dělat takovou akci noční kování a tím, že je to po pracovní době, tím, že přijedou parťáci tady z Olomoucka a vždycky máme vytyčený hlavní cíl vytvořit nějaké společné dílo, tak se často přidám k ním. No, ale takové kování jako na nějakou zakázku, tomu se spíš vyhýbám, protože vím, že bych měl velký potíže dodržovat nějaký termíny a vůbec práci většího rozsahu si tam moc netroufám dělat z toho důvodu, že i ta kovárna je poměrně exponovaná v rámci našeho programu. My totiž kromě Hefajstonu máme celou řadu dalších kovářských akcí. Děláme kurzy pro širokou veřejnost, ale i pro odborníky. Děláme různý workshopy během těch celodenních programů, tak aby si k tomu mohli čichnout třeba rodinky s dětma. Takže člověk ten prostor vlastně si nemůže uzurpovat sám pro sebe, i když by třeba někdy chtěl.
0: Rozumím tomu. A tak kdybys mohl si vymyslet nějakou úplně jakoukoliv libovolnou akci, měl bys nějakou vysněnou, která třeba nemusíme vůbec brát ohled na budget, jo, takové věci, ale zkrátka na jednu nějakou akci, která by se z tvého pohledu na Helštin hodila.
1: Já musím říct, že vlastně si ty sny plním, jo. Většina těch bodů toho kulturního kalendáře, pokud nejedou z nějaké dlouholeté setrvačnosti, tak jsou nějakýma podnětama z mé strany a většina těch bodů tam přibyla za mýho působení a vlastně mám úplně plnou podporu vedení muzea a vlastně ve chvíli, kdy chcem udělat akci pro Lukostřelce, uděláme akci pro Lukostřelce, ve chvíli, kdy chcem udělat akci pro milovníky kávy, tak ji prostě uděláme. S tím teda, že já dopředu vím, že jediné, co mě limituje, tak jsou ty prostorové možnosti a možnosti rozpočtu. Takže samozřejmě, kdyby budget byl neomezený, tak si umím představit, že každou tu akci bychom podpořili třeba konkrétním umělcem, který by ji povýšil ještě o několik úrovní výš. Ale zase si nemyslím, že za každou cenu musíme být místem, který bude lákat na rockový superstar a tak, na to jsou určitě zajímavější prostory s lepšíma kapacitama a jsem vlastně spokojený, tak jak to teď běží.
0: Zajímalo by mě, jestli jsou nějaké třeba pověsti spojené s hradem Helštín a jestli jsou nějaké třeba

0: tak na helštině je zelená. Údajně, když Jan z Messenpeku v půlce 15. století nastoupil na helštín, tak chtěl zavést právo první noci, ale hned ta první jeho oběť Aneška s ním prostě svou noc strávit nechtěla, takže místo toho, aby s ním vstoupila do lože, tak raději se vrhla z hradby do tehdy ještě čirého jezírka, kde utonula, hladina se zatáhla takovým zeleným povlakem a od té doby se tam Aneška v té roli zelené paní pohybuje. Díky té své moci Jana z Messenpeku z Helštína údajně vyhnala, zatímco ona sama tam zůstává. Má to takovou ještě další rovinu, že na hradě je řada míst s takovým zeleným povlakem a údajně, když k takovému místu přiložíš prst a v duchu si vlastně v něco vysníš nebo projevíš nějaké přání, tak do roka a do dne se to splní. A jak víme, víra v něco má velkou moc, takže čas od času přijde nějaký děkovný e-mail, že se to fakt povedlo. je to potom vlastně i úsměvné, ale i potěšující.
1: Mm-hmm. Tak to je zajímavé. A to by se stala třeba nějaká nevysvětlitelná příhoda nebo nějaká takováhle historka?
0: Vlastně ne. Vlastně jedinkrát jsem tam neměl úplně dobrý pocit v tom svém bydlišti, ale jakože by se tam dělo něco abnormálního. Většina těch zvuků se dá nějak racionálně vysvětlit, většina těch světýlek se prostě taky nějak časem zjistí, odkud ten zdroj pochází. Nějaký pohyby čehokoliv, většinou v důsledku větru, no, ale jednou jsem měl takovou zajímavou zkušenost, kdy jsem se vrátil po víkendu do věže a přestože byt byl zamčený, tak v krbu plápolal oheň. A většinou teda to je tak, že ta kamna mají neskutečný tah, takže musím přikládat každou půl hodinku zhruba. Jsem si nedokázal vysvětlit, jak to, že prostě tam něco vydrželo plápolat skoro 3 dny. Ale teď se mi stalo něco dost podobného a asi jsou prostě specifický špalíky nějakého extra přesušeného dříví, který dokážou žhnout nebo dokážou držet třeba jenom malý kousek té žhavé hmoty a ve chvíli, kdy se změní vlhkost nebo se změní tlak vzduchu nebo víc foukne do komína, tak se dokážou rozhořet. No, asi je to prostě výjimečný, je to jeden špalíček z tisíce, ale stát se to může, takže ani tady tomuhle nepřikládám žádnou velkou váhu.
1: Je to tak, rozvracíš tady ty magické momenty tím racionálním přístupem.
0: No tak kdyby tomu člověk věřil a pak se nechával každou tou drobností nějak rozvyklávat, tak by tam asi dlouho nevydržel.
1: Mimochodem, je nějaké místo na hradě, to je oblíbené anebo nějakým způsobem magické pro tebe?
0: Často se nechávám tak nějak odnášet tu nostalgii nebo těma vzpomínkama na dobře vykonanou práci právě na tom paláci, protože se objevuju v prostorech, kde vlastně několik století vůbec nikdo být nemohl. Jednak tam nebyly schody, žádná plocha, kde by se člověk postavil, tam neexistovala a až díky tomu projektu je možnost se dostat na samý vrchol toho renesančního stavení a má to tam takový prazvláštní kouzlo. Člověk vidí do údolí Moravské brány, člověk vlastně zhlédne celou tu rozvinutou architekturu Helštína, která je skutečně kolosální, to je nějakých 21 000 metrů obestavené plochy. A tak tam rád rozjímám. No a pak je to na protipolu, je to na široké hradbě a tam je takový úžasný průhled mezi předsunutou hranolovou věží a hláskou galerie, kdy když stojíš, tak vidíš vlastně celý ten hrad, jak se tak kaskádovitě zvedá a vlastně si jenom říkáš, jak je možný, že tohle někdo dokázal vybudovat.

0: Zajímalo by mě vlastně ještě v souvislosti s Hradem, jestli jsou nějaké cíle, jakože určitě jsou, které ty máš teďka před sebou a jsou nějakou tvou vizí, kterou by si chtěl ještě naplnit v nejbližší době. A zase samozřejmě určitě jsou nějaké okolnosti, které tomu buď pomáhají, nebo naopak to prodlužují. Nicméně, co by bylo asi teďka na prvním, druhém, třetím místě takhle?
1: Tak, začnu tím, co je reálné, že se povede, a to je oprava střechy na takzvaném H-studiu. Je to zase konstrukce, která už je teda dílem 20. století, teda obecně už víc opravujeme ty věci, které vznikly v období komunismu, než že bychom opravovali ty díla středověku, jo? Protože těch zásahů od 50. do, řekněme, 90. let tam bylo obrovské množství. A zrovna jedna tady z těch novějších staveb už potřebuje péči, takže začínám tady tou střechou na A-studiu. To vypadá, že skutečně klapne, máme na to projektovou dokumentaci, vypadá to, že budou uvolněny finanční prostředky, ale teď samozřejmě ještě takový ty otazníky, seženem firmu, neseženem firmu, budou mít skladem dostatek šindele a tak dále. Ale věřím, že tohle už je na velice dobré cestě. Pak je tam ta věc, kterou jsem zmiňoval už předtím, že bychom chtěli rozběhnout nějaké řízení ohledně zázemí těch dobrovolníků a v podstatě by šlo o to trošičku kultivovat jejich ubytovací kapacity, šlo by o to vytvořit nějaký prostor, kde by se dal trávit ten čas, i když je třeba chlad, anebo kam by se mohli schovat, když je deštivo. Něco takového nenápadného, ale funkčního, ale to je zatím v takové fázi spíš úvah a nějakých nápadů, jak by to asi mohlo vypadat, ale ještě jsem proto nedokázal udělat žádný další kroky. Oslovit památkový ústav, zahájit projektování a tak dále. Takže to je vize, která přijde na řadu hned po té střeše. No a jako dlouhodobý problém máme takový krátký úsek pozemní komunikace od parkoviště k první bráně. Tam je vlastně asfalt ze 70. let a už je ve stavu, kdy to je fakt ostuda. Takže máme sice stavbu roku, máme Českou cenu komory architektů, ale ten samotný příjezd k tomu domu by chtělo maličko zlepšit. Takže doufám, že i s obcí, i s krajem, i s dalšími zainteresovanými najdeme nějaký způsob, jak tady tohle vyřešit, protože Helštín vnímám jako reprezentativní prostor, vnímám ho jako místo, kde rádi třeba se prezentují i naši čelní zástupci a bylo by úplně super, kdyby tam prostě lidi nepřijížděli po děravém asfaltu.
0: Komu rozumím. Mimochodem, tvé období kastelánské je nějak omezené? To máš nějakou dobu neurčitou, nebo jsou tam nějaká období, kdy se ti to vždycky nějak prodlužuje, nebo?
1: Není to funkce jmenovaná, já jsem vlastně zaměstnanec, že jsem zaměstnancem Muzea Komenského a to tak vnímám do prvního průšvihu, nebo do prvního infarktu, nebo nevím, co se může stát, může přijít vyhoření, ale legislativně to není omezeno, nemáme žádná období a jsem za to rád, protože i od řady kolegů, co se pohybovali na podobných památkových objektech, jsem v těch svých raných letech slýchal, že je dobrý se s tím domkem nějak zžít a zjistit, co vlastně potřebuje. A teď s odstupem těch let, který už jsem tam prožil, jim dávám za pravdu. Je to prostě komplikovaný organismus a aby tam byla nějaká harmonie i v těch personálních věcech, i v tom kulturním programu, i v tom hospodářském fungování. Jo, chce to trošku nasat, aby to fungovalo.
0: Tak je dobré, že zatím to vyhoření necítíš u sebe, nebo alespoň z toho, jak o tom povídáš, to poznat nejde. A samozřejmě budu rád v momentě, kdy budete dále rozvíjet podle těch plánů, které jsi zmiňoval. A ještě mám poslední dotaz na závěr. Zajímalo by mě, jestli máš nějakého návštěvníka, který Hradem prošel nebo Hrad navštívil tohle místo, kterého si velmi vážíš. A teď to může být opravdu jako kdokoliv, je někdo třeba slavný, nebo někdo tě překvapil, třeba, že jsi tam objevil, a tak jaká pomysla síň slávy.
1: Z těch slavných osobností se tam každoročně pár mihne. Třeba nejsem ten typ, jak to dělají třeba hotelieři, že se s nima vyfotí a dávají si to někam na recepci. To prostě to mě je proti srsti vyloženě. Ale bylo třeba fajn si potřást pravicí s Janem Andersonem z Jetroutal, ale víc vnímám ty lidi z regionu, víc vnímám ty lidi, kteří třeba ten dům sledují dlouhodobě, ať už to jsou Lipeňáci, nebo to jsou lidi z Týna, kteří teď už jsou třeba v tom postproduktivním věku a mají to srovnání s tou dřívější dobou nebo s tou minulostí a dokážou třeba projevit takovou tu všímavost, že vidí, že se to posouvá, nebo že se jim to líbí, kam to směřuje, a to vždycky člověka potěší. Samozřejmě lidi, kteří přijedou z té odborné branže, ať už to jsou ti kováři, nebo to jsou architekti, nebo designéři, tak když se vysloví kladně, tak je to fajn, ale vnímám to, že to je jednorázová záležitost. Zatímco ti lidi nejbližší, nebo z těch nejbližších lokalit, to často vnímají dost jako srdečně, dost niterně a jsou vůči tomu hradu citlivější. Takže když tihle zavítají a dokážou se podělit o nějaký ty kladné emoce, tak to mě skutečně těší.
0: Říká Jan Lauro, který je kastelánem hradu Rauštín. Honzo, bych chtěl poděkovat na to, za to, že jsi našel čas a dorazil jsem za námi do studia. Bylo to velmi zajímavé povídání a já ti budu držet palce, aby se všechny ty vize naplnily ideálně ve 100%.
1: Tak díky za příjemný rozhovor a třeba zase někdy.
0: Určitě. Ještě než se rozloučíme definitivně, mám pro tebe takovou malou pozornost, aby se na dnešní interview nezapomněl, takže prosím, přijmi naše červeno-bílé ponožky s motivem Anna a jede a třeba najdou své místo i u tebe v komnatě.
1: Jo, děkuju pěkně, třeba se budou nahřívat u krbu spolu se mnou.
0: Přesně tak. Nezbývá, než se rozloučit s našimi diváky a posluchači, přátelé, mějte se krásně, my pro vás určitě v brzké době zase připravíme další inspirativní rozhovor se zajímavým hostem a samozřejmě vám ho zprostředkujeme. Mějte se krásně, ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberk otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberk?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtenštejny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, Nové zámky, Ulitovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberk. Proměnou prošel také okruh Knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na Knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě, pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberk. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládeži za 180 korun a děti jsou za 70 korun, děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberk láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Posloucháš Rádio Metropole.
2: Metropole.
1: Bylo 5 hodin.

0: Všední den.
1: Berani, občas není špatné porušit pravidla. Býci, obnovte své vnitřní síly. Blíženci, kde je vůle, tam je i cesta. Radci, u složitějších úkolů zatněte zuby. Lvi, máte kolem sebe ten správný tým. Pany, rozhodně nic nenechte náhodě. Váhy, člověk se neustále něco učí, tak na to myslete. Štíři, věřte si a zvládnete i nemožné. Střelci, otužujte se a posílíte svůj imunitní systém. Kozorozi, možná se brzy zapojíte do nějakého významnějšího projektu. Vodnáři, dneska se budete cítit jako znovu zrození. A co my ryby, i kdyby se na nás někdo mračil, tak my se budeme usmívat.
0: Tak co? Spokojenost? Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Ranní fresh. Metropole.

0: jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
1: Já.
0: Protože jsou spolehlivé?
1: Já, natürlich.
0: A se zárukou na 5 let zdarma?
1: Já,
0: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
2: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
3: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Rádio Metropole.
1: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metro.

0: energie. Rádio Metropole, Olomoucký report.
1: Pojďte si poslechnout zprávy. Bílý slon pro olomouckou zoo. Prestižní cenu získala zahrada za úspěšný odchov zoborožce malajského. Ptáka, který žije v pralesních nížinách, se jí podařilo odchovat po 23 letech snah. Loni se to povedlo jen třem zoo na světě.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Řidiči, podíváme se, co pak se děje s cenou pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín Natural 95 od minulého týdne zdražil o 40 haléřů na průměrných 43 korun za litr. Nafta v Olomouckém kraji naopak zlevnila zhruba o 20 Kč na průměrných 41,20 za litr. Tréninkovou plochu vylepší svým fotbalistům Uherské Hradiště. Město nechá zrekonstruovat umělou trávu Slovácka ve sportovním areálu v ulici Stonky. Hotovo by mělo být do půlky července.
2: Povrch tréninkového hřiště v městském sportovním areálu, které využívají především mládežnické týmy FC Slovácko a žáci základní školy sportovní, už rekonstrukci nutně vyžadovalo. Jeho obměnou chceme sportovcům zajistit moderní, bezpečné a kvalitní zázemí odpovídající dnešním požadavkům a také lepší herní komfort.
1: Říká starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha. Uplynulé mrazy opět zkosily sadařům úrodu, způsobily škody přes miliardu korun. Úroda jablek bude zřejmě méně než poloviční. To se podle sadařů velmi pravděpodobně promítne i do jejich cen, píší Novinky.cz.
0: Sport.
1: Česká fotbalová reprezentace oznámila širší nominaci na nadcházející mistrovství světa. Aktuálně obsahuje seznam 29 jmen a je v nich stopa našeho regionu. V seznamu jsou tři olomoučtí odchovanci, útočníci Tomáš Chorý a Mojmír Chytil a bek David Zima.

0: jasná obloha nebo úplně jasno a nejvyšší denní teploty by se měly pohybovat mezi 21 až 26 stupni Celsia. Na horách v 1000 metrech nad mořem nám potom budou teploměry ukazovat okolo 17. A co víkend? V sobotu i v neděli nás čeká i nadále sluníčko nebo polojasná obloha s teplotami mezi 24 a 28 stupni.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte

0: Května, Kaufland.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: No, co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No, tak to si rozumíme.
3: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
5: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
6: Metro Retro. Metropolitan.

0: Metropole.
1: Tvoje ráno.
0: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtenštejny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
7: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
9: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
10: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
11: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.

0: Sex.cz. Děláme akce.
1: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.

0: si můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tužkou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Je pátek 22. května. Pomoc i zábava v centru Olomouce. Na Horním náměstí se ve čtvrtek příští týden uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Služby představí 47 organizací. Najdeme tu odborné poradenství i doprovodný program pro rodinu. Podrobnosti má web olomouc.eu. Poslední obviněný ve fotbalové korupční kauze opustil vazbu. Zlínský soud měl podle ČTK propustit funkcionáře Pavla Bímu. Už totiž nehrozí ovlivňování svědků. V současné kauze podvodu se sázkami je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou na svobodě. Útok před školou v Pardubicích má nejhorší možný konec. Těžce zraněná studentka chemické průmyslovky po napadení včera odpoledne před budovou školy později v nemocnici zemřela. Útočníka zadržela policie. Za tragédií podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického stály vztahové problémy. Událost je dál v šetření policie, píše ČTK. Škola zůstane do pondělí zavřena. Zrušené jsou i tamní páteční maturitní zkoušky.
0: Sport.
3: Titul v zámoří pro hokejovou útočnici Natálii Mlínkovou. Zlínská rodačka slaví s hokejistkami Montrealu premiérový zisk Walter Cupu v zámořské PVHL. Ve finále přemohli Otavu 4-0 a sérii vyhráli 3-1 na zápasy.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Už se vidíte, jak lenošíte na zahradním lehátku? Přesně takový víkend nás čeká. Víme, jak bude. Dnes tedy v pátek zpočátku sluníčko, postupně má přibývat mraků, na polo jasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost, denní teploty 19 až 22. A jaký bude další květnový víkend? Krásný. Sobota i neděle prosluněné, většinou jasno anebo polo jasno. Sobotní teploty kolem 23, nedělní kolem 26 stupňů Celsia.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Páteční ranní provoz v Olomouci, ve Svitavách, ve Valmezu, také v Kroměříži, bez vážných nehod. A je to i díky preventivním policejním kontrolám. Teď jsou hlídky v Olomouci na Brněnské, na kraji Letovic, na České ulici a hlídají i v Prostějově u Molky na Kojetínské. Ať už jedete na benzín, na plyn nebo máte nafťáka, my vám na cestách děláme nejlepšího parťáka.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: dnešní den.
1: Berani, občas není špatné porušit pravidla. Býci, obnovte své vnitřní síly. Blíženci, kde je vůle, tam je i cesta. Radci, u složitějších úkolů zatněte zuby. Lvi, máte kolem sebe ten správný tým. Pany, rozhodně nic nenechte náhodě. Váhy, člověk se neustále něco učí, tak na to myslete. Štíři, věřte si a zvládnete i nemožné. Střelci, otužujte se a posílíte svůj imunitní systém. Kozorozi, možná se brzy zapojíte do nějakého významnějšího projektu. Vodnáři, dneska se budete cítit jako znovu zrození. A co my ryby, i kdyby se na nás někdo mračil, tak my se budeme usmívat.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
6: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
7: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
6: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
7: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
6: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírkabanat.cz.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
11: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
12: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní LEGO Editions Helma Lewis Hamilton ze Scuderia Ferrari HP jen za 1799 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
0: Posloucháš?
13: Radio Metropole.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: sorry. Ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Šampionát v plném proudu, naši kluci odpočívají před sobotními Slováky a náš kouč ví, že se musíme poučit ze středečního zápasu s Itálií, protože ta nám dala zabrat víc, než jsme si původně mysleli.
3: Já to si střídačku už poznám jakoby, hned na začátku, jak je to mužstvo nastavené v té hlavě, takže prostě to je úplně diametrální rozdíl, když jdeme proti Švédům, Kanadě, Finsku, Švýcarsku a proti Slovensku, Itálii, když to řeknu, veškerý respekt jakoby, těm lidem. Soupeřům, teď nás čeká ještě Norsko, Slovensko, že jo, Slovensko silný, jako si myslím, podobně mladý jako my, takže to vůbec nebude jednoduchý, takže prostě jde o to prostě, aby ty hráči udělali z každého takového zápasu zkušenost, aby to jenom nepřešli, ale udělali z toho zkušenost a na základě té zkušenosti a takového poučení prostě v dalším zápase bude lepší.
2: Říká na našem rádiu kouč českého nároďáku Radim Rulík. Na Slováky vletíme zítra od 16:20 a také dnes je tu další díl našeho česko-švýcarského hokejového slovníku. Víte, co znamená, když Švýcar řekne tohle?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
2: Ve volném překladu je to něco jako dnes hrají naši. Jste připraveni?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
5: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
6: To snad ne, já se na to vysk***u. A Kuťka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apkatí najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
11: Já.
10: Protože jsou spolehlivé?
11: Já, natürlich.
10: A se zárukou na 5 let zdarma?
11: Já,
10: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
12: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
1: Super sraz! Paulie Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
13: Radio Metropole.
14: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Sami víte, co se děje, jsou tu zprávy. Je pátek 22. května. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete právě teď na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo jezdí vlakem v našem regionu, ať se připraví na výluky. Od zítra dojde na omezení provozu na trati Přerov Brno a Olomouc Nezamyslice. Důvodem je údržba tratí.
4: Na trati číslo 301 Olomouc Nezamyslice proběhnou ve dnech od 23. do 25. května a od 29. do 31. května výluky v úseku Prostějov Nezamyslice. Údržba trati je plánována také v úseku Přerov Vyškov na Moravě Blažovice na trati číslo 300 Přerov Brno, a to od 23. května nepřetržitě do 1. června. České dráhy proto zajistí podobu výluky za všechny regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
3: Vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Doplníme, že obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků Bouzov, tedy trasa Šumperk Brno. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno Vyškov Prostějov. A řidiči v Prostějově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě bude od pondělí 25. května do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 z ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic.
1: Sport.
3: Dalibor Svrčina si hlavní soutěž na French Open nezahraje. V kvalifikaci Grand Slamu skončil přední hráč prostějovského tenisového klubu ve finále. V souboji o postup padl po setech 2-6 a 3-6 s domácím tenistou Tomasem Forelem.
2: Radio Metropole, to na sebe.
5: Jdeme na počasí ode dneška až do konce týdne. Víme, jak bude. Dnes zpočátku sluníčko, postupně má přibývat mraků, na poli jasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost, páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. A co víkend? Připravte deky, vyklaďte pití, nachystejte zobání nebo rozpalte grill a hurá na víkendový piknik. Počasí k tomu bude skvostné. Sobota i neděle slunečno, většinou jasno anebo polojasno. Sobotní teploty kolem 25, nedělní kolem 27 stupňů Celsia.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Policie v Olomouci nebo na D1 u hranic a bouračky nedaleko Uherského Hradiště nebo na Boskovicku. Víme, jak se jezdí tady a vy to teď zjistíte také. Dobré ráno. Policejní hlídky vidíme mezi Olomoucí a Velkou Bystřicí u Ferony, také ve Valmezu u muzejní knihovny na Masaryčce nebo na třístém 12. kilometru D1 u hranic. A co nehody, ty se řeší na příjezdu od Uherského Hradiště do Jalubí nebo nedaleko Boskovic mezi zdejšími Drnovicemi a s Braslavcem. V obou případech opatrně projedeme.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
2: Nazdar, Kupita.
1: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
0: Metropole právě dnes.
3: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joseon a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
4: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola Originál, bylinná limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
3: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
4: Aha.
3: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
4: A co SSB?
3: SSB? Co je SSB?
4: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
3: A to je nějaká nová investice?
4: To je stavební spoření od Buřinky.
3: Aha, a kde se to dá stáhnout?
4: No normálně v Georgii.
5: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
6: Posloucháš?
7: Radio Metropole.

0: Disco. To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberk otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberk?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měly zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtenštejny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberk. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě tak říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberk. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberk láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi Kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: To snad ne, já se na to vysk***l a kučka je zase fuč.
7: Tak jdi už konečně do Milwaukee, jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
6: Si děláš kozy, a kde to Milwaukee mají?
7: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
8: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
9: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí.
11: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
15: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
0: Rádio Metropole.
3: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
2: Kde stojí kolony,
1: jaké je počasí na Moravě
2: a kam zajít na dobrou pizzu.
1: To všechno a mnohem víc u nás.
2: U nás.
0: Metropole.

0: hudebného interpreta. My ti kromě hudby naservírujeme i aktuální info, zprávy z tvého města a tipy, co se děje kolem.
1: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Regionem se proženou mladí cyklisté. Příští týden od 28. do 31. května ožije Olomoucký a Moravskoslezský kraj 13. ročníkem závodu míru cyklistů do 23 let. Čeká je přes 500 km jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton prověří start v Jeseníku i kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. Detaily o závodu a jednotlivých etapách na webu závodmíru.com.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali dva vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a dále nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční. Lynč řeší policie na Blanensku. Policie v případu loňského napadení muže v lese u Adamova skupinou dětí obvinila z výtržnictví jednoho mladistvého. U dalších pěti trestně neodpovědných dětí odložila prověřování.
4: U pěti osob, které nedosáhly věku trestní odpovědnosti, bylo prověřování případu odloženo pro nepřípustnost trestního stíhání. Zároveň byl spisový materiál postoupen prostřednictvím okresního státního zastupitelství Blansku na soud ve věcech mládeže, který může uložit výchovné opatření. U posledního mladistvého zahájila policejní komisařka trestní stíhání.
3: Uvedl pro ČTK mluvčí policie Petr Vala. Podle informací CNN Prima News si napadený muž údajně psal s 13-letou dívkou, která ho následně vylákala do lesa, kde si na něj počkali její kamarádi a zbili ho.
2: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl svému Montrealu v NHL k výhře v prvním utkání finále východní konference soutěže proti dosud neporažené Carolině. Montreal vyhrál 6-2 a Jakub Dobeš vykryl 25 střel.
5: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe?
6: Už se vidíte, jak lenošíte o víkendu na zahradním lehátku. Ano, přesně, takový prosluněný, pohodový květnový jarní víkend nás čeká. Víme, jak bude. Dnes zpočátku sluníčko, postupně má mraku přibývat. Na polojasno až oblačno, k večeru vysoká oblačnost, denní teploty 20 až 24. A jaký tedy bude další květnový víkend? Sobota i neděle slunečno, většinou jasno anebo polojasno. Sobotní teploty kolem 25, nedělní kolem 27 stupňů Celsia.
2: Radio Metropole za volantem.
6: Policie v Olomouci, taky na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a bouračka v Blansku. Víme, jak se jezdí tady, jdeme na to. Páteční provoz v Olomouci, v Lipníku, v Uničově, také ve Velkých Opatovicích bez vážných nehod. Policie měří v Olomouci na Přerovské u Orlenu. Další hlídka je na dálnici z Olomouce na Vyškov, viděli jsme je u Prostějova a bourá se v Blansku na Masarykově ulici za Kruháčem. Ať už jedete na benzín, na plyn nebo máte nafťáka, tohle rádio vám dělá nejlepšího parťáka.
2: Muziky. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze sportu, pojďme na ně. Sigma Olomouc má velmi blízko k tomu, aby se v letošním ročníku fotbalové šance ligy umístila na 7. pozici. V prvním utkání dvojzápasu s Karvinou vyhrála venku 3-1. Závěrečný zápas sezóny se hraje na Andrově stadionu už zítra od 14. hodiny. Vstup je jako poděkování zdarma a v poledne startuje fanzóna, kde se na tebe budu těšit s muzikou a soutěžemi. Tak doraž. Jinak naše posily.

A posun měl nastat také v situaci okolo trenéra. Tak uvidíme, co přinesou následující týdny. Je tu taky hokej. HC Olomouc představuje další posilu a na Hanou přichází Švéd Karl Berlung. V posledním roce oblékal dres Mladé Boleslavy, kde ho přibrzdilo zranění. Do Olomouce míří taky Daniel Hrčík, což je hráč se zkušenostmi z mládežnické reprezentace, který to loni válel za pardubickou rezervu. Tady z

0: 26. května. Kaufland.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz. Zubrsraz. Síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
3: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
4: Kaufland.
6: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
7: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Projekt finančne podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Metropole.
2: Martina ti denne pripravuje nové pozitívne horoskopy. Máš pocit, že tvoj život řídí spíš Murphyho zákony než hviezdy? Každý deň ti mícháme pozitívne vibrace z vesmíru.

0: Metropole
1: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
0: Metropole. Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Tenhle svět, ten je crazy jak z filmu. No já nechci koukat na tuhle show. Tak to skipnu, neváže, o to přijdu.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás zprávy. Nové bydlení mají Plazy v Zoo Olomouc. Ta zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahary a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gecko na písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Drezurou koní v těchto dnech žije Olomouc. Na kolbišti na Lascích jsou až do neděle závody, které prověřují soulad mezi jezdcem a koněm. Jsou tu závodníci ze 24 zemí. Dnes se v Olomouci v Equine Sport Centru soutěží na dvou arénách. Podrobnosti na webu escolomouc.cz. Podíváme se na silnice. Policie České republiky na nich plánuje v červnu dvě velké akce. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Policisté budou kontrolovat rychlost, bezpečnou jízdu i ochranné pomůcky. Na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu či drog.
1: Sport.
2: Vrcholí souboje o postup do hlavní části tenisového French Open. Ve finále kvalifikace se dnes představí z českých tenistek Linda Fruhvirtová. Vyzve v duelu o postup na Grand Slam Francouzku Tanovou po 11. hodině.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Jdeme na počasí ode dneška až do konce týdne. Víme, jak bude. Dnes zpočátku sluníčko, postupně má přibývat mraků, na poli jasno až oblačno. K večeru vysoká oblačnost, páteční teploty 20 až 24 stupňů Celsia. A co víkend? Připravte deky, vychlaďte pití, nachystejte zobání nebo rozpalte grill a hurá na víkendový piknik. Počasí k tomu bude skvostné. Sobota i neděle slunečno, většinou jasno anebo polojasno. Sobotní teploty kolem 25, nedělní kolem 27 stupňů Celsia.
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Dopolední moravský provoz bez vážných nehod a s policejními hlídkami v Olomouci, na Prostějovsku a také na Šumpersku. Víme, jak se jezdí tady. Dobrý den. Policejní hlídky vidíme v Olomouci na Pavlovické ulici, také mezi Prostějovem a Ohrozími u Mostkovic. A řidiče závodníky policie kontroluje i na Šumpersku v Hrabíšíně. Jeďte pátečním dopolednem s námi a bez nehod.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Metropole.
2: Radio Metropole.

0: Thank you.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
5: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
6: Co to je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: No, co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
16: Posloucháš?
17: Radio Metropole.

0: Děkujeme, že nás ladíte, staráme se o vás během pátku hudebně a také kulturně. Ano, tipy kam vyrazit právě teď v olomoucké pevnosti poznání je před námi květnový víkend v bublinách. Propojíme chemii, vesmír a kreativní tvoření. Zjistíme, jak bubliny vznikají nebo proč mají tak dokonalé tvary. Květnový víkend v bublinách teď v sobotu i v neděli v olomoucké pevnosti poznání. Je tu i pozvánka na sobotní Sigmu na rozlučkový zápas s Karvinou. Ten se hraje od 14 hodin. Vstup je zdarma jako poděkování za celou sezónu a už v poledne startuje fanzona. Budeme tam na Sigmě na Andráku v sobotu zápas od 2. Populární dvojice Štístko a Poupěnka rozesmíje děti v Zábřehu. V neděli 24. května od 15 hodin v Kulturáku a taky vás srdečně zveme na festival vojenské historie, kde to bude na Helvštíně teď o víkendu, sobota a taky neděle. Jako vždy se můžete těšit na špičku šermířských a vojensko-historických spolků a združení a taky na spoustu zážitků. Tedy o tomto víkendu bude festival vojenské historie na Helvštíně také provázán se šermováním, žonglováním s hudbou a nebo s tancem. Těšíme se, užijte si pátek i celý víkend s naším rádiem.
1: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
0: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
13: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
16: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
15: Kaufland.
17: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürli.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já, sicha.
5: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.

0: Express.cz. Děláme akce.
1: Radio Metropole. Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu. Počkej.

0: Rádio Metropole.
1: Hej, ty tam! Chceš vědět o životě venku, jak bude a kudy je? Čerstvé info právě teď! Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Nový seriál Za dveřmi umělce spouští web report.cz. Nahlíží do kreativního soukromí umělců tvořících v Olomouckém kraji. Prvním zpovídaným je malíř a olomoucký rodák Jan Bican, který mění svět v chodící galerii. Za dveřmi umělce vzniká za podpory Olomouckého kraje. Večerní zásah policie v Zábřeze. Ve středu zadrželi 24-letého muže, který se dopouštěl výtržnictví na ulici 28. října.
4: Pod vlivem alkoholu vykřikoval pod okny bytového domu a dožadoval se přítomnosti jednoho z obyvatel domu. Přitom v ruce držel viditelně zavírací nůž. Jedna z obyvatelek domu vyhlédla z okna a sdělila mu, že muž, se kterým chtěl hovořit, zřejmě není doma, když na jeho volání nereaguje. Na tuto informaci zareagoval vulgaritami a dál v nich pokračoval, i když se z okna vyklonil její známý a okřikl ho, aby se choval slušně. Poté oběma začal vyhrožovat újmou na životě a zdraví.
3: Popisuje případ za policii komisařka Miluše Zajícová. Muž skončil v celé a za čin mu hrozí i 3 roky ve vězení. A řidiči v Přerově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě bude od pondělí 25. května do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Katolická církev se zajímá o umělou inteligenci. Vatikán zakládá skupinu, která má hlídat etiku a lidskou důstojnost v souvislosti s rychle se vyvíjející umělou inteligencí. Krok doprovází potřeba etického přístupu k AI a ochrana lidské důstojnosti.
0: Sport.
3: Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvillu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.
0: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Víme, jak bude. Víme, že první letošní třicítka je opravdu na dosah. Zatímco dneska by mělo být nejčastěji do 25 stupňů, zítra ještě o trochu víc, tak v neděli už se to skutečně může vyšplhat na tropickou třicítku. A to jsme ještě tento týden řešili chladná rána. Teď se během krátké doby dostáváme skoro do letního režimu. Hold, atmosféra se letos mění velmi rychle. Tak co, skočíme o tomto víkendu do bazénu?
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Hlásíte policejní hlídku v Olomouci, na Pavlovické, u Lidlu nebo taky v Nemilanech na Lidické. Hlídka je i na trase Prostějov v Ohrozim, v Mohelnici na Družstevní a nebo v Bruntále na Staroměstské u té automyčky. A kontrolu můžeme teď potkat i na D1 na exitu Přerov jih a nebo na exitu Kroměříž východ. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádiu Metropole
1: a dopolední chill, protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Konečně se máme pátečně s Rádiem Metropolem. Je tady poslední pracovní den a po šichtě si snad všichni parádně odfrknem. A tak to máme rádi. Ale ještě předtím jsou tady naše polední menčka z Olomouce. Jdeme na to. Dáme třeba čevapčiči s hořčicí a cibulkou, bramborové kari s červenou čočkou a nebo chili sin carne, veganské a bezlepkové. V restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky svíčková, smažené olomoucké tvarušky nebo filírovaná kachní prsíčka, to si můžem dát u Morgana, smažený květák anebo pečená dýně s krutými nudličkami dnes v restauraci Ačko a je tu i smažená řízková variace z kuřecího a vepřového masa a nebo babiččiny domácí jahodové knedlíky dnes v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza, je to například hodolandská omáčka, kapucínský guláš, smažená kuřecí kapsa plněná nivou a nebo smažená sýrová jehla, kde je cihla, hermelín a uzený sýr. Jinak další polední menu určitě najdeš na semzolomouce.cz, tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie, tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Zubrsraz. Zroufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
2: Kaufland.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jak byste si užili dovolenou za 100 tisíc? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 tisíc korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Spojujeme generace. Spojujeme generace. Tvoje máti si u nás poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Šampionát v plném proudu, naši kluci odpočívají před sobotními Slováky a náš kouč ví, že se musíme poučit ze středečního zápasu s Itálií, protože ta nám dala zabrat víc, než jsme si původně mysleli.
3: Já to si střídačku už poznám jakoby hned na začátku, jak je to mužstvo nastavené jakoby, v té hlavě, takže prostě to je úplně diametrální rozdíl, že proti Švédům, Kanadě, Finsku, Švýcarsku a proti Slovensku, Itálii, když to řeknu, veškerý respekt jakoby, k těm lidem. Soupeřům, teď nás čeká ještě Norsko, Slovensko, že jo, Slovensko silný, jako si myslím, podobně mladý jako my, takže to vůbec nebude jednoduchý, takže prostě jde o to prostě, aby ty hráči udělali z každého takového zápasu zkušenost, aby to jenom nepřešli, ale udělali z toho zkušenost a na základě té zkušenosti a takového poučení prostě v dalším zápase bude lepší.
2: Říká na našem rádiu kouč českého nároďáku Radim Rulík. Na Slováky vletíme zítra od 16:20 a také dnes je tu další díl našeho česko-švýcarského hokejového slovníku. Víte, co znamená, když Švýcar řekne tohle?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
2: Ve volném překladu je to něco jako dnes hrají naši. Jste připraveni?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
8: To snad ne, já se na to vysku. A Kuťka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
10: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
13: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
15: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
1: Tohle je
16: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Stodola vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
4: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí třídce proudů se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
3: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16:20. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce. Dnes česká reprezentace nemá na programu žádné utkání, ale můžeme sledovat hokejová utkání konkurentů. Od 16:20 zápasy Německo-Maďarsko a Kanada-Slovinsko a od 20:20 Finsko-Velká Británie a Švédsko-Itálie.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
5: Víme, jak bude, na Moravě dál, většinou polojasno. Teploty dneska nejčastěji do 25 stupňů, v sobotu by to mělo být podobné. Ale my už se chystáme na neděli, kdy to ještě povyskočí, místy tam totiž cinkne i tropická 30. Pokud plánujete výlet do přírody, anebo jenom procházku v parku, raději se pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat totiž narůstá. O tomto víkendu má být skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Dobrý den, hlídky sem. Ano, hlásíte jich celkem dost. Policejní hlídku máme třeba v Olomouci na třídě Míru pod Neředínským hřbitovem, taky kousek od Slatinic, jak je ta křižovatka na Slatinky a Lípy. Kontrolu můžeme potkat taky na trase Přerov Troubky, v Hulíně na Záhlinické anebo v Šumperku na Zábřežské. Tak hlavně šťastnou cestu, bez nehod a bez pokut.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například berlinky, párky, různé druhy 250 gramů za 32,90. Kofola originál, bylina limonáda 1,5 litru za 21,90. A Linteo kuchyňské utěrky XXL za 59,90. Až do 26. května. Kaufland.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
4: Puničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Puničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
6: Já.
5: Protože jsou spolehlivé?
6: Já, natürli.
5: A se zárukou na 5 let zdarma?
6: Já,
5: Zicha. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
7: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
9: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
10: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
9: A tak to bude drahé.
10: Jdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
11: Ráno. První doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
12: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
13: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
0: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a Svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
13: Kaufland.
14: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
2: Nazdar, kupíte.
1: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
0: Metropole právě dnes.

0: posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Pomoc i zábava v centru Olomouce. Na Horním náměstí se ve čtvrtek příští týden uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Služby představí 47 organizací. Najdeme tu odborné poradenství i doprovodný program pro rodinu. Podrobnosti má web olomouc.eu. Regionem se proženou mladí cyklisté. Příští týden od 28. do 31. května ožije Olomoucký a Moravskoslezský kraj 13. ročníkem závodu míru cyklistů do 23 let. Čeká je přes 500 km jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton prověří start v Jeseníku i kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. Detaily o závodu a jednotlivých etapách na webu závodmíru.com.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo jezdí vlakem v našem regionu, ať se připraví na výluky. Od zítra dojde na omezení provozu na trati Přerov Brno a Olomouc Nezamyslice. Důvodem je údržba tratí.
4: Na trati číslo 301 Olomouc Nezamyslice proběhnou ve dnech od 23. do 25. května a od 29. do 31. května výluky v úseku Prostějov Nezamyslice. Údržba trati je plánována také v úseku Přerov Vyškov na Moravě Blažovice na trati číslo 300 Přerov Brno. A to od 23. května nepřetržitě do 1. června. České dráhy proto zajistí po dobu výluky za všechny regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
3: Vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Doplníme, že obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků Bouzov, tedy trasa Šumperk Brno. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno Vyškov Prostějov.
2: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl svému Montrealu v NHL k výhře v prvním utkání finále východní konference soutěže proti dosud neporažené Caroline. Montreal vyhrál 6-2 a Jakub Dobeš vykryl 25 střel.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že o tomto víkendu už to může být na opalovačku, přes den totiž bude poctivě svítit sluníčko. V sobotu se mají teploty pohybovat kolem letní 25 a neděle už to místy může vytáhnout až na tropických 30. A my nejspíš vytáhneme plavky a opalovací krém a hlavně nezapomínáme na pitný režim.
0: Rádio Metropole za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Štrmrku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách anebo v Holešově na Partizánské. A ještě teď máme aktuálně hlášenou policejní hlídku na dálnici D35 Olomouc Lipník na exitu Přáslavice. Tak šťastnou cestu.
2: Víc muziky, víc energie. Víc.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
4: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
3: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
4: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
3: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
5: Toto je.
6: Dobravárt, vezeme vám pračku.
5: A co teď?
6: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
5: No tak to si rozumíme.
7: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: 6. května. Kaufland.
1: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
2: Já.
1: Protože jsou spolehlivé?
2: Já, natürli.
1: A se zárukou na 5 let zdarma?
2: Já, sicha.
1: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
4: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: Dom. Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberk otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberk?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měly zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtenštejny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberk. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberk. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberk láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky Dove. Více na tetadrogerie.cz.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Doniu. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
8: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
8: Kaufland.
10: Toto je
11: Dobravárt, vezeme vám pračku.
10: A co teď?
11: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
10: No tak to si rozumíme.
12: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Tvoje odpoledne.
14: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropol.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás zprávy. Nové bydlení mají plazy v zoo Olomouc. Ta zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gekona písečného. Terária jsou větší a nově osvětlená.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Drezurou koní v těchto dnech žije Olomouc. Na kolbišti na Lascích jsou až do neděle závody, které prověřují soulad mezi jezdcem a koněm. Jsou tu závodníci ze 24 zemí. Dnes se v Olomouci v Equine Sport Centru soutěží na dvou arénách. Podrobnosti na webu escolomouc.cz. Podíváme se na silnice. Policie České republiky na nich plánuje v červnu dvě velké akce. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Policisté budou kontrolovat rychlost, bezpečnou jízdu i ochranné pomůcky. Na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu či drog. Úmrtí na záškrt v Česku. Na bakteriální nemoc zasahující dýchací cesty zemřel v pondělí neočkovaný předškolák z Ostravska. Moravskoslezští hygienici v této souvislosti nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování vzácný, píše ČTK. V posledních letech se však případy objevují.
1: Sport.
2: Tenistka Linda Fruchtwirtová to dokázala. Jako jediná z českých tenistů a tenistek, kteří se zúčastnili kvalifikace na French Open, dokázala tříkolovým bojem projít. Dnes prošla do hlavní fáze antukového Grand Slamu po výhře 2-0 na sety nad francouzskou Tanovou. Gratulujeme.
1: Radio Metropole. To na sebe.
3: Víme, jak bude. Víme, že první letošní třicítka je opravdu na dosah. Zatímco dneska by mělo být nejčastěji do 25 stupňů, zítra ještě o trochu víc, tak v neděli už se to skutečně může vyšplhat na tropickou třicítku. A to jsme ještě tento týden řešili chladná rána. Teď se během krátké doby dostáváme skoro do letního režimu. Hold, atmosféra se letos mění velmi rychle. Tak co, skočíme o tomto víkendu do bazénu?
0: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Lipenské, na ulici Ehrenburgova, na té křižovatce s Pražskou a taky číhají, jak se jede od Čibeníku k Anče. Hlídka je i na obchvatu Olomouce na dálnici D35 na exitu Nemilany. Kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46 na exitu Olšany u Prostějova, v Prostějově na Konečné anebo v Hulíně na Záhlinické. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kam.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.

0: materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova, 885 let historie, začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Nové styly pro vaše léto, právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.

0: CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Tak schválně, co přinesou letošní svátky města? V Olomouci budou komentované prohlídky, písková socha na náměstí i aktivity pro děti. Kompletní program už teď na Olomouc.eu anebo taky na webu report.cz. Cyklostezka Romže, tak to je ideální tip na velmi pohodový rodinný cyklovýlet na trase Prostějov-Konice. Víc informací najdeme na turistickém portálu www.ok-turism.cz. A ještě zdravíme do Přerova. Tady vybíráme 4 filmy pro letní kino Posetmění. Hlasování už běží. Odkaz najdeme na www.přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
5: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota 23. května ve 14 hodin.
12: Tati, ETF je teď nejlepší věc.
13: Aha.
12: Nebo BTC, nebo NFT, i když to už...
13: A co SSB?
12: SSB? Co je SSB?
13: Garantované úročení, státní podpora, bonusy.
12: A to je nějaká nová investice?
13: To je stavební spoření od Buřinky.
12: Aha, a kde se to dá stáhnout?
13: No normálně v Georgii.
14: Stavební spoření od Buřinky. Jistota v jakékoliv době. Spolu s bonusy za 6 let dosáhnete ročního zhodnocení až 5,3%. Buřinka.cz.
15: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
0: Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.

0: součástí skvělé komunity posluchačů. Posloucháš to samé, co tisíce dalších lidí ve tvém okolí. Sdílená hudební radost je přece nejlepší.
1: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 15 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte zprávy. Nový seriál Za dveřmi umělce spouští web report.cz. Nahlíží do kreativního soukromí umělců tvořících v Olomouckém kraji. Prvním zpovídaným je malíř a olomoucký rodák Jan Bican, který mění svět v chodící galerii. Za dveřmi umělce vzniká za podpory Olomouckého kraje. Večerní zásah policie v Zábřeze. Ve středu zadrželi 24-letého muže, který se dopouštěl výtržnictví na ulici 28. října.
4: Pod vlivem alkoholu vykřikoval pod okny bytového domu a dožadoval se přítomnosti jednoho z obyvatel domu. Přitom v ruce držel viditelně zavírací nůž. Jedna z obyvatelek domu vyhlédla z okna a sdělila mu, že muž, se kterým chtěl hovořit, zřejmě není doma, když na jeho volání nereaguje. Na tuto informaci zareagoval vulgaritami a dál v nich pokračoval, i když se z okna vyklonil její známý a okřikl ho, aby se choval slušně. Poté oběma začal vyhrožovat újmou na životě a zdraví.
3: Popisuje případ za policii komisařka Miluše Zajícová. Muž skončil v celé a za čin mu hrozí i 3 roky ve vězení. A řidiči v Přerově kvůli dostavbě protihlukových stěn ve městě bude od pondělí 25. května do 31. května uzavřený nájezd na silnici 55 ulice Velká Dláška. Dojde ale k otevření estakády, informuje o tom ředitelství silnic a dálnic. Katolická církev se zajímá o umělou inteligenci. Vatikán zakládá skupinu, která má hlídat etiku a lidskou důstojnost v souvislosti s rychle se vyvíjející umělou inteligencí. Krok doprovází potřeba etického přístupu k AI a ochrana lidské důstojnosti.
1: Sport.
3: Sledujeme také české paraatlety na světové Grand Prix ve švýcarském Notvillu. Naše výprava má 7 paraatletů. Uvidíme, jak se jim zadaří. Soutěžit bude i paralympijská vítězka a olomoučanka Eva Kacanu v neděli v poledne v hodu diskem.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
2: Radio Metropole. Co na sebe?
5: Víme, jak bude, na Moravě dál, většinou polojasno. Teploty dneska nejčastěji do 25 stupňů, v sobotu by to mělo být podobné. Ale my už se chystáme na neděli, kdy to ještě povyskočí, místy tam totiž cinkne i tropická 30. Pokud plánujete výlet do přírody, anebo jenom procházku v parku, raději se pošplíchejte repelentem. Aktivita klíšťat totiž narůstá. O tomto víkendu má být skoro všude na stupni 5, což znamená mimořádně vysoké riziko.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, že v Olomouci pokračuje rekonstrukce na Tabuláku na ulici Stupkova. To omezení tady platí pro osobní dopravu i pro MHD a trvá to až do srpna. A taky pozor na rychlost. Stacionární radary nám 50 hlídají v Olomouci na Přerovské, Okružní anebo na Slavonínské a taky ve Šternberku na Jivavské, na Přerovsku v Lískách a nebo v Holešově na Partizánské. Tak šťastnou cestu.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole a Sport podle Štěpána.
1: Rádio Metropole, tak to je muzika a energie a taky informace ze sportu, pojďme na ně. Sigma Olomouc má velmi blízko k tomu, aby se v letošním ročníku fotbalové šance ligy umístila na 7. pozici. V prvním utkání dvojzápasu s Karvinou vyhrála venku 3-1. Závěrečný zápas sezóny se hraje na Andrově stadionu už zítra od 14. hodiny. Vstup je jako poděkování zdarma a v poledne startuje fanzóna, kde se na tebe budu těšit s muzikou a soutěžemi. Tak doraž. Jinak naše posily Václav Sejk, Péter Barát a Daniel Šturm se ukázali v parádním světle. No a svědčí o tom také údajný zájem mistrovské Slávie. Zároveň má být podle informací deníku v zahraničí zájem o brankáře Jana Koutného a posun měl nastat také v situaci okolo trenéra. Tak uvidíme, co přinesou následující týdny. Je tu taky hokej. HC Olomouc představuje další posilu a na Hanou přichází Švéd Karl Berlung. V posledním roce oblékal dres Mladé Boleslavy, kde ho přibrzdilo zranění. Do Olomouce míří taky Daniel Herčík, což je hráč se zkušenostmi z mládežnické reprezentace, který to loni válel za pardubickou rezervu. Tady získal více než bod na zápas. Vítejte v Olomouci.

0: Kapou z Jeseníku do Šumperka. Tak to je sport na Metropoli a už teď posíláme další várko muziky a energie.
1: Rádio Metropole a sport podle Štěpána.
2: Rádio Metropole.
1: Tvoje odpoledne.
2: Tvoje rádio.
1: Metropole.

0: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
1: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Kart za 13,90 až do 26. května.
0: Kaufland.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Supersras, Poli Garant, Dirty Blondies, Kapitán Demo, No Name, Valda Gang. Síla beatu, síla chuti, síla zubra. Prostě hudba, co má říct. Doraž se smečkou a zažij nový koncept festivalu Supersras. 6. června v pivovaru Zubr.
4: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Když káva, tak čerstvá. Rodinná pražírna Café Gapé z Olomouce praží kávu každý týden. Poctivá chuť, kterou poznáte. Café Gapé.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
0: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
3: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
12: Tohle je Radio Metropole.

0: vyrazit.
1: Děkujeme, že nás ladíte, staráme se o vás během pátku hudebně a také kulturně. Ano, tipy kam vyrazit právě teď v Olomoucké pevnosti Poznání je před námi květnový víkend v Bublinách. Propojíme chemii, vesmír a kreativní tvoření. Zjistíme, jak bubliny vznikají nebo proč mají tak dokonalé tvary. Květnový víkend v Bublinách teď v sobotu i v neděli v Olomoucké pevnosti Poznání. Je tu i pozvánka na sobotní Sigmu, na rozlučkový zápas s Karvinou. Ten se hraje od 14 hodin. Vstup je zdarma jako poděkování za celou sezónu a už v poledne startuje fanzona. Budeme tam na Sigmě na Andráku v sobotu zápas od 2. Populární dvojce Štístko a Poupěnka rozesměje děti v Zábřehu. V neděli 24. května od 15 hodin v Kulturáku a taky vás srdečně zveme na festival vojenské historie. Kde to bude? Na Helvštíně teď o víkendu, sobota a taky neděle. Jako vždy se můžete těšit na špičku šermířských a vojensko-historických spolků a združení a taky na spoustu zážitků. Tedy o tomto víkendu bude festival vojenské historie na Helvštíně také provázán se šermováním, žonglováním s hudbou a nebo s tancem. Těšíme se. Užijte si pátek i celý víkend s naším rádiem.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Cítíte to? Rozbušené srdce. Spocené dlaně. Radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
3: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
4: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
5: No to určitě.
6: Jo, určitě.
5: Jo, určitě.
3: Brousíme brusle,
4: ladíme formu
3: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
4: Nejlepší hokejové info
3: každý den na tomto rádiu,
4: protože
7: tento měsíc je trenérem úplně každý.
8: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas. Mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas. Fandíme s vámi, fandíme Česku.
9: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Pomoc i zábava v centru Olomouce. Na Horním náměstí se ve čtvrtek příští týden uskuteční veletrh sociálních služeb a den pro rodinu. Služby představí 47 organizací. Najdeme tu odborné poradenství i doprovodný program pro rodinu. Podrobnosti má web olomouc.eu. Regionem se proženou mladí cyklisté. Příští týden od 28. do 31. května ožije Olomoucký a Moravskoslezský kraj 13. ročníkem závodu míru cyklistů do 23 let. Čeká je přes 500 km jízdy a převýšení asi 10 000 výškových metrů. Peloton prověří start v Jeseníku i kopce kolem Rýmařova. Absolutní vrchol přijde ve třetí etapě s výjezdem na Dlouhé Stráně a poslední šanci na zvrat pak nabídne finálová etapa z Krnova do Šternberka. Detaily o závodu a jednotlivých etapách na webu závodmíru.com.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo jezdí vlakem v našem regionu, ať se připraví na výluky. Od zítra dojde na omezení provozu na trati Přerov Brno a Olomouc Nezamyslice. Důvodem je údržba tratí.
4: Na trati číslo 301 Olomouc Nezamyslice proběhnou ve dnech od 23. do 25. května a od 29. do 31. května výluky v úseku Prostějov Nezamyslice. Údržba trati je plánována také v úseku Přerov, Vyškov na Moravě, Blažovice. Na trati číslo 300 Přerov Brno. A to od 23. května nepřetržitě do 1. června. České dráhy proto zajistí podobu výluky za všechny regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
3: Vysvětluje mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. Doplníme, že obě výluky budou mít vliv také na provoz rychlíků Bouzov, tedy trasa Šumperk Brno. Od 23. května do 1. června budou všechny tyto spoje nahrazeny autobusy v úseku Brno-Vyškov-Prostějov.
2: Sport.
3: Český hokejový brankář Jakub Dobeš pomohl svému Montrealu v NHL k výhře v prvním utkání finále východní konference soutěže proti dosud neporažené Caroline. Montreal vyhrál 6-2 a Jakub Dobeš vykryl 25 střel.
5: Je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou třicítku. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Na cestách pozor na policejní hlídky. Jednou nám hlásíte na okruhu Olomouce před exitem Přáslavice. Další policejní hlídka na vás číhá také kousek od Pustiměře, konkrétně na cestě mezi obcemi Drysice a Pustiměř. A pozor se dejte i na D48 na trase Bělotín Frýdek Místek na exitu Bělotín. I tady můžete narazit na policii.
2: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Rádio Metropole, Metropole. Odpoledne ve městě.
1: Will we ever be a thing, or are we not working out?

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Taneční rádio z Olomouce.
2: Taneční rádio z Olomouce.
1: Rádio Metropole.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.

0: Materiály pro zateplení fasád na e-shopu www.zofi.cz. Vše pro fasády na jednom místě, online a profi, www.zofi.cz.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze s výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A kuře bez drobů a 2/4 kilo za 69,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
6: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já,
6: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
8: Autorizovaný dealer Opel, Moto Morava, Olomouc, Brněnská 57.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

sociálních sítí v real time. Tisíce lidí poslouchají to samé, co ty. Enjoy. Metro

0: Ve švýcarských bankách možná platí tajemství, ale na ledě v Curychu se nic neutají. Tam se hraje na krev a na góly. Sledujeme každý pohyb světových hvězd a servírujeme ti ty nejlepší momenty dřív, než stačí roztát ledová tříšť. Ladíš Rádio Metropole, tvůj průvodce hokejovým světem je tu.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Šampionát v plném proudu, naši kluci odpočívají před sobotními Slováky a náš kouč ví, že se musíme poučit ze středečního zápasu s Itálií, protože ta nám dala zabrat víc, než jsme si původně mysleli.
3: Já prostě střídačku už poznám jakoby hned na začátku, jak je to mužstvo nastavené jakoby, v té hlavě, jakoby. Takže prostě to je úplně diametrální rozdíl, když jdeme proti Švédům, Kanadě, Finsku, Švýcarsku a proti Slovensku, Itálii, když to řeknu, veškerý respekt jakoby, těm lidem. Soupeřům, teď nás čeká ještě Norsko, Slovensko, že jo, Slovensko silný, jako si myslím, podobně mladý jako my, takže to vůbec nebude jednoduchý, takže prostě jde o to prostě, aby ty hráči udělali z každého takového zápasu zkušenost, aby to jenom nepřešli, ale udělali z toho zkušenost a na základě té zkušenosti a takového poučení prostě v dalším zápase bude lepší.
2: Říká na našem rádiu kouč českého nároďáku Radim Rulík. Na Slováky vletíme zítra od 16:20 a také dnes je tu další díl našeho česko-švýcarského hokejového slovníku. Víte, co znamená, když Švýcar řekne tohle?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
2: Ve volném překladu je to něco jako dnes hrají naši. Jste připraveni?
4: Unsere Mannschaft spielt heute. Was interessiert euch?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
5: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
6: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
7: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
9: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
1: Zubrsraz, síla ohně, vůně kouře, šťavnaté maso, rozpálený grill. Doraž se svojí smečkou na grilovací workshop. Na oheň hodíme celýho bejka a zalejem to pivem. Zažij nový koncept festivalu Zubrsraz. 6. června v pivovaru Zubr.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Radio Metropole
11: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
12: Dneska padla.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás zprávy. Nové bydlení mají plazy v zoo Olomouc. Ta zrekonstruovala 5 z 9 terárií v pavilonu Kalahari a umístila do nich nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně například gecko napísečného. Terária jsou větší.

0: hezký a nově osvětlená. Podíváme se na silnice. Policie České republiky na nich plánuje v červnu dvě velké akce. 2. až 6. června chystá akci Two Wheelers. Zaměří se na řidiče motocyklů, kol a elektrokoloběžek. Policisté budou kontrolovat rychlost, bezpečnou jízdu i ochranné pomůcky. Na řidiče aut se zaměří policisté v pátek 19. června. Plánují 24-hodinový maraton. Tentokrát nepůjde o kontrolu dodržování povolené rychlosti řidičů, ale zda řidiči neusedli za volant pod vlivem alkoholu či drog. Úmrtí na záškrt v Česku. Na bakteriální nemoc zasahující dýchací cesty zemřel v pondělí neočkovaný předškolák z Ostravska. Moravskoslezští hygienici v této souvislosti nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. Výskyt záškrtu je v Česku kvůli povinnému očkování vzácný, píše ČTK. V posledních letech se však případy objevují. Sport. Tenistka Linda Fruchtwirtová to dokázala. Jako jediná z českých tenistů a tenistek, kteří se zúčastnili kvalifikace na French Open, dokázala tříkolovým bojem projít. Dnes prošla do hlavní fáze antukového Grand Slamu po výhře 2-0 na sety nad francouzskou Tanovou. Gratulujeme.
1: WhatsApp Metropole 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky 37 742 627. WhatsApp Rádia Metropole.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
3: 22. května jsme v roce 1950 měřili 30,3 stupňů. Tak tropy dneska neměříme, ale zima nám taky rozhodně není. Teploty šplhají k 22 stupňům a venku máme polojasno až oblačno, takže si užívejte tohle vyletněné počasí. Víkend se ponese v podobném duchu, v sobotu čekáme 25 stupňů, v neděli i 27. A k tomu samé sluníčko.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Na cestách pozor na policejní hlídky. V Olomouci se bouralo na ulici Ferstrova Ťukanec. Máme také ve Zlíně v ulici Dlouhá a bouračka je i mezi Otrokovicemi a obcí Malenovice. Tak tady všude nohu z plynu. Vyplatí se zpomalit také na okruhu Olomouce na D35 na trase Olomouc Lipník nad Bečvou za exitem Olomouc Střed Slavonín. Tady číhá policejní hlídka.
2: Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jak byste si užili dovolenou za 100 000? Právě dnes losujeme ve Sportce, navíc 200 výherců dovolené za 100 000 korun. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře. Sportka od Olvinu.
3: Vše pro letní párty a grilovačku seženete v Kauflandu. Užijte si tento víkend se slevou 20% na všechna marinovaná masa a šťavnaté stejky. Kaufland, moje první volba.
4: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
7: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
6: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Hledáte tip na rodinný den? Doražte v sobotu 23. května na festival Půl talíře na farmu Bezdínek v Dolní Lutyni. Den plný zábavy, her, soutěží, hudby a skvělého jídla. Těšte se i na Miro Jaroše a zapojte se také do originálního rajčatového rekordu. Vstup zdarma. Festival Půl talíře 23. května. Těšíme se na vás.
9: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
10: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní autochladnička Senkor jen za 1849 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 2249 korun. Když něco, tak Allegro.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Kajarmark bramburky 150 gramů za 17,90 a svijanský más světlý ležák z Kaufland Card za 13,90 až do 26. května.
11: Kaufland.
13: V sobotu uzavírá Sigma aktuální sezónu posledním zápasem o 7. místo. A tak pojď zaplnit Andrák na rozlučkový zápas. Vyzvedni si vstupenky zdarma na ticketportal.cz jako poděkování za přízeň v této sezóně. A po gólu roztočíme šály! SK Sigma Olomouc, MFK Karvina, Andrův stadion, sobota, 23. května ve 14 hodin.
14: Tohle je
15: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: S námi se nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
2: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
0: Metropole.

0: dopoledne.
1: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.
2: Metropole právě dnes.
3: Máme pátek 22. května, svátek slaví Emil a taky Rita. Narozeniny má britská top modelka Naomi Campbell, elitní tenista Novak Djokovic a narozeninovou párty u nás rozjíždí i Lavi z Vyšehradu, tedy herec Kuba Štápek.
4: Já žádný znamínko nemám.
5: Máš ve tvaru elipsy jako já.
0: Lavi!
3: Užijte si pátek 22. května na plný plyn a s námi.
2: Metropole právě dnes.
6: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
7: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
10: Přijďte do Slatěnic nasát pocit svobody. 23. května od 9 ráno startuje Motorfest. Čekají vás veteráni, supersporty, armáda, drifty, kaskadéři, atentát na Heidricha a provazochodci vysoko nad kostelem. Chybět nebude cymbálovka a večer hokej. Do Slatěnic zve starosta Mikmek.
11: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
12: Objednej a už to letí.
13: Slyšíte to? To není potlesk. To jenom Tramtárie praská ve švech. Divadlo Tramtárie roste. Přichází vás čím dál tím víc. Proto se stěhujeme do Hanáckých kasáren v Olomouci. Chceme vytvořit nový domov. Větší, živější pro vás. Ale sami to nezvládneme. Podpořte naši sbírku na Donio. Přispějte na rekonstrukci nového prostoru. Odkaz najdete na stránkách www.divadlotramtarie.cz. Divadlo Tramtárie. Bez vás to nepůjde.
14: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Stodola vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
4: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí 3C proudu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
3: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16 hodin 20 minut. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce.
0: Rádio Metropole. To na sebe. Nám dneska zapadá kolem 8:30 a zítra ráno nás probudí už před 5:00 a užívat si ho budeme opravdu celý víkend. Můžete se těšit na polojasnou oblohu a teploty kolem 25 stupňů, v neděli čekáme dokonce ještě o pár stupňů více. Tak si naplánujte nějaký pěkný výlet, procházku anebo grilovačku na zahradě.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Probíhá tady až do 6. srpna rekonstrukce vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova až Kroupova. Uzavírka je rozdělena na několik etap, tak tady počítejte se značným omezením. A až do července se dělá nové osvětlení mezi obcemi Troubelice Lasce, taky tady počítejte s částečnou uzavírkou. Šťastnou cestu!
1: Víc muziky, víc energie!
2: Víc energie.

0: Troufneš si přetlačit zubra? Rozdáš si to s jiným v páce? Neuhneš soupeři pohledem? A nebo chceš zažít ledové peklo? Pokud jo, tak vezmi smečku a doražte do Zubr Arény. Zažij nový koncept festivalu Zubr Sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
1: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů. Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
0: Léto volá! Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
3: Naučte své děti milovat vodu. Vodníček Olomouc otevírá prázdninovou plaveckou školičku pro děti od 3 do 5 let. Děti čeká týden plný plavání, her a nových kamarádů od rána až do odpoledne. Oběd i pitný režim zajištěn. Zápis online právě teď na vodníčekolomouc.cz. Pozor, počet míst je omezený.
4: Ráno, první doušek, ticho a káva z pražírny Café Gape. Rodinná pražírna z Olomouce. Café Gape. Káva, která probudí den.
5: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
6: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
5: A tak to bude drahé.
6: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.

0: Wanna type. To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měly zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtensteiny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky u Litovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh Knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na Knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě tak říkají, to zní velmi zajímavě. Pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun. Děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte, kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi Kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj. Radio Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
0: Metropole. Hey,

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 19 hodin. Rádio Metropole. Co na sebe.
1: Před námi je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou třicítku. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
2: WhatsApp Metropole. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742 627. WhatsApp Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 26,90. A Fernet Stock půl litru s apkou jen za 99,90. Albert. Dle srovnání k 13.5.
1: Zubr sraz. Chceš poznat sílu bojovníků MMA? Rozhovory, autogramiáda. A jako bonus si to můžeš rozdat s MMA trenažérem. Vezmi smečku bojovníků a doraž na nový koncept festivalu Zubr sraz. 6. června v pivovaru Zubr.
2: Odbornost, kvalita, perspektiva. Střední škola technická a obchodní Kosinova 4 Olomouc. Ve druhém kole přijímacího řízení nabízíme perspektivní maturitní obory telekomunikace a mechanik strojů a zařízení a učební obor spojový mechanik. Pro kvalitní profesi Kosinku zvolte si www.kosinka.com.
0: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Bio Camembert Nature's Promise 120 gramů za 29,90 nebo bio olivový olej půl litru za 139,90. Albert.
3: Postřelmovský festáček je tady. Tuto sobotu rozezní fotbalové hřiště v Postřelmově dětský smích. Čeká vás spousta atrakcí, diskotéka s maskoty, fire show nebo vystoupení Alexandry Nové a kapely The Reason. Postřelmovský festáček tuto sobotu od 9 hodin ráno na fotbalovém hřišti v Postřelmově.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová krkovice v ceně 79,90 za 1 kg. Keříková rajčata 1 kg za 34,90. A Coca-Cola nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je Radio Metropole.

0: Metropole. Život ve městě.
1: Tak schválně, co přinesou letošní svátky města? V Olomouci budou komentované prohlídky, písková socha na náměstí i aktivity pro děti. Kompletní program už teď na Olomouc.eu anebo taky na webu report.cz. Cyklostezka Romže, tak to je ideální tip na velmi pohodový rodinný cyklový let na trase Prostějov-Konice. Víc informací najdeme na turistickém portálu www.ok-turism.cz. A ještě zdravíme do Přerova. Tady vybíráme 4 filmy pro letní kino Posetnění. Hlasování už běží. Odkaz najdeme na www.přerov.eu. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Radio s moravským srdcem. Máme pro tebe další várku fresh muziky a energie, ať tvůj den stojí za to.
1: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. Rádio Metropole.
2: Lomix.
0: Lomix. Lomix. The PM.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: V našem vysílání pro vás máme další tip na výlet, který bude bavit celou rodinu. Ano, právě teď začíná komerční rozhovor. Hrad Šternberg otevřel po velké reinstalaci druhý prohlídkový okruh s názvem Rodinný hrad. Jedná se o jednu z největších proměn hradu za poslední desetiletí. Na telefonu Kastelán Dominik Fadrný, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny vaše posluchače.
1: Pane Kasteláne, co všechno nově nabízí a prohlídkový okruh Rodinný hrad na hradě Šternberg?
2: My jsme se na tomto patře věnovali posledním majitelům, a to tedy Janu Františku Lichtensteinovi s jeho ženou Karolínou a čtyřmi dětmi. Tudíž návštěvníci budou moci vidět manželskou ložnici, dětské pokoje, pokoj vychovatelky, taktéž ale hostinské pokoje, anebo také pánský klub.
1: Nahlédneme do života rodiny Jana Františka Lichtensteina. Co nás na tomto okruhu nejvíc překvapí? Co je takové to pověstné wow?
2: A na tomto okruhu nás právě překvapí to, vlastně čemu se děti věnovali, jaké měli zájmy. Návštěvníci uvidí obrazy vytvořené podle originálu malíře Runka, kde vlastně se vyskytují hrady, zámky a letohrádky vlastněné Lichtenštejny na počátku 19. století, takže tam uvidí lednici, Valtice, lovecký zámeček Belveder, Pohansko, Břeclav, Adamov, Plumlov, nové zámky Ulitovle a další.
1: I to jsou lákadla na hrad Šternberg. Proměnou prošel také okruh knížecí sídlo.
2: Ano, my jsme vlastně na tom okruhu číslo 1 na knížecím sídle pracovali přes zimu, otevřeli jsme ho již v březnu a tam jsme se zase věnovali Janu II. Z Lichtensteina, což byla persona na pomezi 19. a 20. století. Tento vlastně šlechtic nechal tento hrad výrazně zrekonstruovat v akademickém historismu a tomu se právě věnujeme na tom prvním patře.
1: A naše posluchači si právě teď říkají, to zní velmi zajímavě, pojedeme se podívat na výlet na hrad Šternberg. Jak je to se vstupným?
2: Vstupné je pak základní 220 korun, pak jsou sazby snížené, například seniori, mládí za 180 korun a děti jsou za 70 korun, děti od 5 let to mají zdarma.
1: Pokud ještě nevíte kam na výlet, tak hrad Šternberg láká na nové prohlídkové okruhy a vysílal s námi Kastelán Dominik Fadrný. Děkujeme.
2: Také děkujeme a budeme se těšit na všechny návštěvníky.
1: Komerční rozhovor právě teď končí a my hrajeme dál pro váš hezký den.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Jdeme na další zprávy. Jak se v historii proměnily olomoucké kašny, to ukazuje nový díl seriálu webu Report.cz Olomouc v čase. Na historických fotkách porovnává kašny v centru města. Jak moc se místa změnila, to najdete na webu Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Řidiči na dálnici D46 ve směru od Prostějova na Vyškov počítejme s omezeními. Ředitelství silnic a dálnic hlásí, že tu dělníci asfaltují. Hotovo bude cirka za 3 týdny. Mohou tu vznikat kolony. Stodola vzplála v Hinčině na Šumpersku. Hasiči u požáru zasahovali v noci na pátek. Živel pokořili.
3: Po příjezdu jednotek byla střecha objektu již zasažena plameny. Za pomocí třídce proudu se podařilo požár lokalizovat a zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice. Následně jednotky prováděly rozebírání střešních konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Celá událost se obešla bez zranění osob. Odhadovaná výše škody činí 350 tisíc korun a příčina vzniku je momentálně v šetření.
2: Popisuje zásah za hasiče Olomouckého kraje Petr Běhal. Jak vylepšit Šumperk? Obyvatelé si vybrali 2 vítězné projekty ve sdíleném rozpočtu Tvoříme Šumperk 2026. Město z podnětu vybuduje rodinnou zónu u baseballového hřiště a nové osvětlení sportoviště u základní školy Sluneční.
1: Mistrovství světa v hokeji.
2: Derby Česko-Slovensko na mistrovství světa v hokeji. Atraktivní střet je na šampionátu ve švýcarském Friburgu na programu v sobotu od 16:20. Čeští hokejisté se utkají ve skupině B se Slováky v přímém střetu o 2. místo v tabulce.
4: Je letní víkend. V sobotu budou teploty šplhat až na 25 stupňů Celsia. V neděli někde naměříme i tropickou 30. Přitom se obvyklá maxima v této roční době pohybují většinou kolem 21 nebo 22 stupňů. Převážně také počítejte se slunečním počasím. Čekáme polojasno až jasno.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.